budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes v pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám novou tůň.

do kořa. Já město plný neonu klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád. A přidám

0: Jedem.
1: Tében spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byli součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

ke stráni, jak z marcipán, svý hladový rty přilepíš. Jsou mraky všech vojetejch tratí, co vezli nás, kam každý chtěl, a mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

i sebe, budem zas chtít jen čistý nebe. I když někteří tvrdí, že potřím prý už na nás dých. Bezelstný slib, ten nezarmoutí, půjde to líp, i když cesty se kroutí. Hoďme mrakům svou

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet

zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal podobácí forte hrát. Na každej kámen jsem si sáh, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadají.

prvky deště a jak poznat plačtivý hlas větrných šalmají. Stvoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svírá otěže cesty, co má dobrý směr. Když ji chceš získat, musíš ji hladit, však pamatuj, vždycky s ní musíš hrát fér. Ukrojil jsem kus ze svýho nebe, tak to mělo být, pro ten drobný úsměv na lících. Dlouho předtím, než nám naše zraky

0: Měl někdo položit na futrál torsa všech za léta rozbitejch bod. Jak dím vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jítro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Pasekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má kapka.

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej. Poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný

slunce už dolů rychle padá, o těžký torny bolí záda a celý den byl jako vždy na doraz.

chraptivých dávno znáš na spaně všechny dlouhý sloky, který ti léta vedou kroky.

ještě v dobách jinačích, potkal jsem kluky v maskáčích, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak jsme v povahách svých možností se zarputilou vážností svý songy na flip.

po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil jiskrama letícíma kránu z

vědět, že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trampským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hixsund Leones.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květem kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí, dej pozor,

jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky. Ten starý dobrák nakonec ti nemusí dát nic. Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál. O tom, kde končí kusí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dal.

Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusy koleje a kam už nesmí vlaky, kam pod rána až

Být ráno, kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých venat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom, že je i přízeň potřebná, a když se jí lokne,

slzy tichých vrcholů a nést na ně svůj kříž, mít srdce v hrdli až dolů, pak snadno pochopíš, mít v očích touhu chlapů, co jsou staří nezbední.

0: poslední.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

jsem štěstí cáry světa, cáry nekonečných cest a oblaků, co zmizí někde v cárech světel měst. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas.

je čas bohatýrů bohatých. Pět, šest, osm, devět křížků,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už je za malou chvíli, také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
2: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
1: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host. To je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku. Tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
7: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
7: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába? Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
7: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
7: No tak toho beru. Toho okamžitě beru.
2: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
7: No ten žábák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
8: Kvek.
6: Ach jo, to je mrzuté.
7: Proba, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
9: V poledne, pane.
10: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
9: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
10: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
9: Ano, recepce.
10: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
9: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
10: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak natočili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to
1: on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál, s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli sníst z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, zhané, pod mým mladým, Tarekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: No. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B, děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon, dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa země vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
5: Žán? Ano, lorde. Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
11: Splnil jsem váš příkaz, pane.
5: Ach, Žán, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
12: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
12: Žena volá muži do práce.
9: Ano?
13: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
9: No, ahoj, co chceš?
13: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
9: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
13: Ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
9: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
13: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
12: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
12: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
11: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
11: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
11: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
12: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
5: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
9: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
12: Po čase se oba sejdou.
9: Tak co, vole, jak zdopad?
14: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
9: Jak to?
14: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
15: Ukončete prosím
14: na výstup
15: a nástup, dveře se
14: zavírají. A celý barák mi
16: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu. Jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
17: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
17: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
16: Humoriáda.
3: Libuško, co ty, ale to jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
17: ale,
3: prožili?
17: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že o své se skončí.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, pohadilis. Vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý, taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád byl v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
5: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
5: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
6: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
5: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se, Borku?
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jak to krásně řekla to č a da, to je talent. No jo, po to dědečkovi. No ale jak se to dělá?
5: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
5: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček sundá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. Co? To je nějaký renoc. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkum, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování. Mm-hmm. Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: No, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čerým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a můžem něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím,
4: no. Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy taky.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidávame dalšího. Dobrý den.
6: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
10: noční
9: služby.
10: No,
9: to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A o čem si spolu porovat povídat?
9: Jožišmarja. Povídáme, teď já ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
2: Zajímavé, že neviděl.
9: No pojď. No prosím.
2: Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já odněkud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
9: Ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a za na tu musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
2: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka.
9: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdybyste se byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
9: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
2: A to je taky pravda, ano.
9: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole, ne?
2: Lístek na stole, to si nemohu říct víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklí?
9: Osobně.
2: Ty
9: to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
2: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mamou, není nemocná?
9: Co, ona je nemocná?
2: Tam se tě, jestli není nemocná.
9: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
2: Aha.
9: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
2: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech. Ne,
9: co, 10?
2: Ano.
9: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
2: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? A chápečku, za rok se vrátím se za...
9: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě, snad pozdravuj.
2: A ty, kdybys potkal maminku, tak ji za mě dej. Pusu, pá chápečku, pusu.
9: Pá chápečku. No, vidíš, no, a ty, kdyby jsi měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10?

0: Mimochodem vzpomínky na Meričku Rasulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merička.
1: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy,
0: ano.
1: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
0: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná.

0: opravdu dokonalá,
1: čistiná,
0: bohatá, nemám slov. A chtěla bych pana Libíčka.
2: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Šohromová.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
2: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
1: Děkujem.
4: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
2: Sám je, je to monolog.
4: Sám? Monolog, ne, jako proti.
2: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
4: Tak asi toho pana Libíčka taky.
2: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
5: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slešenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba kocí dělal, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Humoriáda.
2: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
1: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
2: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hejtmanství chce sloučit Bíloveckou nemocnici a Jablunkovské sanatorium s krajskými nemocnicemi. Podvodníci rozesílají SMS s oznámením o dluhu na pojistném u VZP. Počet studentů na středních školách stoupá. Dnes bude jasno, k večeru více oblačnosti a přehánky. Teploty vystoupají až na 30 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Moravskoslezský kraj chce převést od ledna své zdravotnické akciové společnosti pod příspěvkové organizace. Změna se týká sanatoria v Jablunkově, které bude spadat pod Frýdeckou nemocnici, a také Bílovecké nemocnice, kterou převezme Opavská nemocnice. Důvodem je podle náměstka hejtmana Martina Gebauera z ANO hlavně zjednodušení financování. Návrh budou schvalovat krajští zastupitelé na prosincovém jednání. Péče se to podle něj nedotkne.
3: Pro zaměstnance nebude žádná změna, pro pacienty nebude vůbec žádná změna. Oddělení, která tam jsou, ambulance, která tam jsou, všechno zůstane. Mě je daleko jednodušší v případě, že to ty zdravotnické zařízení potřebují nějaký provozní příspěvek, to dát příspěvkové organizaci než obchodní společnosti.
2: Radnice ve městě Albrechticích na Bruntálsku spustila petici proti výstavbě fotovoltaického pole. Vyrůst má na soukromých pozemcích nedaleko tamní rozhledny. Podle opozičních politiků je petice zbytečná. Zastupitelé totiž v roce 2024 přijali k záměru odmítavé usnesení. Solární pole chce stavět společnost ČES Obnovitelné zdroje.
4: My tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
5: Říká starostka města Jana Můrová z hnutí ANO. V petici navíc stojí, že je stavba v rozporu s územním plánem. Podle mluvčího ČESu Vladislava Sobola je ale vše v pořádku.
6: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy, plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Až dosud jsme nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
5: Dodává, že společnost čeká na stavební povolení a přípravy trvají už několik let. Z města Albrechtice Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to potřetí. Středoškoláků v Česku v uplynulém školním roce znovu přibylo. Z dat Českého statistického úřadu vyplynulo, že do středních škol chodilo skoro 515 tisíc studentů. Podle statističky Vendoly Kašparové jejich počty rostou nepřetržitě od roku 2018. Zároveň ale upozorňuje, že nástup silnějších populačních ročníků přináší potíže s kapacitou škol.
7: Vlastně výkyv toho počtu žáků středních škol se nejvíce právě odráží v tom středním odborném vzdělávání s maturitní zkouškou odborném, kde ty změny v čase jsou největší. A je to dáno zejména tím, že kapacita gymnázií je zastropovaná, a to znamená, že když jsou silné populační ročníky, tak mají potom větší problém dostat se na gymnázia.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsou 4:05, je tady pátek, 28. srpnový den roku 2026 a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s vámi až do 9. hodiny dopolední budou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vám hezký den i dobrý poslech našeho vysílání. A pozor, dnes opět jedna astronomická anomálie. Máme, přátelé, zatmění měsíce, můžeme ho pozorovat až do 7:15, tak pokud patříte mezi nespavce a po ránu nikam nespěcháte, třeba si právě na tuto zajímavost můžete udělat čas. Přejeme hezký den.

0: Bývala to před lety největší opavská kasárna, pak byla dlouho prázdná a teď se mění na novou bytovou čtvrť. Na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců se do Opavy podíváme krátce před 17:30. Teď si ale připomeneme historii spjatou s dnešním datem.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku. Měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobraterský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: V regionu máme po ránu většinou jasno, co se týče teplot. V Karviné v tuto chvíli 13 stupňů Celsia, v Opavě namíříte o 2 stupně nižší teplotu. Předpověď na pátek říká, že den bude hezky většinou jasný nebo polojasný, nicméně k večeru může přibývat oblačnosti a pak následně v noci na sobotu se přidají přehánky, zpočátku i bouřky. Nejvyšší dnešní denní teploty vysoké, 27 až 30 stupňů, na horách pak naměříte okolo 24.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Hana Zagorová, přesný čas 5 hodin 22 minut, míříme do Opavy. Z bývalých vojenských kasáren tam budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrť s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: On by nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si z Pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Krátké zprávy nabídne Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic získalo důležitý souhlas se stavbou obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Má schválenou studii, která posuzuje dopady na životní prostředí. ŘSD to potvrdilo na síti X. V praxi to znamená, že je možné dál pokračovat v přípravě stavby. Téměř 7-kilometrový obchvat by měl zlepšit kritickou dopravní zátěž. Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem, využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle svazu měst a obcí byrokracie. Banka chce administrativu zjednodušit, chystá digitalizaci některých služeb. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo na výhni na třetím nádvoří. Radnice Volčovicích na Bruntálsku začala s rekonstrukcí tamního fotbalového hřiště. Sportoviště dostane například nové fotbalové branky i střídačky. Pracovníci dodavatelské firmy už odstranili staré vybavení a trávník. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Úplnou novinkou bude i zavlažovací systém. Fotbalista David Buchta odchází z Baníku Ostrava do srbského klubu Radničky Kragujevac. 27-letý ofenzivní hráč do aktuálně 6. celku srbské ligy už přestoupil. Informují o tom oficiální weby obou klubů. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den, jasno až polojasno, k večeru se zatáhne a objeví se přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně je uzavřena část ulice Studentská. Probíhají tam výkopové práce a potrvají až do konce září, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Dnes je pátek, což znamená, že v čase mezi 11. a 12. hodinou vám představíme našeho dopoledního hosta. Kdo to bude a o čem se bude mluvit? Odpovím už za pár minut. Zpívat teď bude Helena Vondráčková. Pěkné ráno.

0: Obyčejný muž je Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Našem dnešním pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendlova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávném mistrovství světa v Keni. V konkurenci soutěžících ze 74 zemí získala prvenství v kategorii zemí, kde angličtina není mateřským jazykem. K rozhovoru s touto mimořádnou studentkou vás zve Iva Piskalová. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Teď pro vás mám kapelu Oceán a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: srpnový den, s čím můžeme počítat?
1: Bude to poměrně slunečný a v podstatě nejteplejší den tohoto týdne. Čekáme jasno nebo polojasno, až k večeru pak od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 27 až 30, na horách bude kolem 25 a vítr bude postupně mírný, jižní až jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, ale na horách čerstvý zárazy do 20 metrů za sekundu.
0: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci na sobotu a co první víkendový den?
1: V noci nás bude od západu přecházet studená fronta. Očekáváme, že bude zpočátku noci oblačno, postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Zpočátku nelze vyloučit i bouřku, zejména v oblasti Jeseníku, Bruntálsko, Rýmařovsko. Teploty v noci budou klesat na 18 až 14 stupňů a vár bude mírný jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude měnit na západní a při přechodu fronty přechodně zesílí. Zítra z rána ještě může být zvětšená oblačnost, zejména na východě s doznívajícími srážkami, ale postupně převládne spíše polojasné počasí a přehánka, pokud se vyskytne, tak jen výjimečně spíše na horách. Zítřejší teploty budou již o něco nižší, většinou 22 až 26, na horách kolem 16 a vár bude mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
0: Tolik informací o počasí měli pro nás Tomáš Ostrožlík. My za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Každý pátek, čili i dnes, můžete poslouchat naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a také doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Já se jich teď zeptám, jakému tématu se dnes po 13. hodině budou věnovat.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den. Je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Opavě se staví nové byty v areálu bývalých kasáren. Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Obec Bíkov-Larišov na Bruntálsku posiluje síť kontejnerů na kovy. Dnes bude teplý den, teploty se vyšplhají až na 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Bývalá dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Přestavba historických budov se týká zatím dvou domů. Hotovo bude v příštím roce.
3: Teď se staví první 60 bytů, potvrdil primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
3: Další dva domy s dalšími asi 60 byty by měly potom následovat. Přestavba roky opuštěných a nevyužitých kasáren bude stát zhruba 250 milionů korun. Hned v sousedství staví další bytové domy soukromý investor. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní za 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje modelování scénářů do budoucna, bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častěji situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
5: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
1: I v tomto roce nemají některé soudy dost peněz na provoz. Jde třeba o krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale zatím žádný nepožádal o pomoc. Dodal, že v letošním rozpočtu je taky pro soudy víc peněz než loni. Místopředseda sněmovně ústavně právního výboru Karel Haas z ODS jako dlouhodobé řešení navrhuje zrušit vrchní soudy. V obci Bíkov-Larišov přibyly nové kontejnery na kov. Radnice se tak snaží posilovat odpadové hospodářství a třídění. Nové kontejnery místní najdou u obecního úřadu a zbrojnice v místní části Bíkov. Jeden kontejner přibyl taky v Larišově. Nové nádoby na kovy můžou obci ušetřit peníze.
6: Podle tamní radnice může Bíkov-Larišov za správné třídění odpadů získat odměny. Tyto prostředky pak jdou využít na pokrytí nákladů za svoz a likvidaci odpadu a místní se tak můžou vyhnout zvyšování poplatku za komunální odpad. Z Bíkova Larišová, Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově dávejte pozor, na velkém kruhovém objezdu silnice 11 ve směru od Ostravy se bouralo. Počítejte tam s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová nabídla zprávy, v tuto chvíli 4 minuty po 6. vás zdraví a pěkný den přeje i Petr Soukup. Kdo nás v tuto dobu poslouchá pravidelně, tak ví, že gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři u nás méně obvyklé jméno, a sice Augustín, což je křestní jméno, jehož původ musíme hledat v latině. Dá se vyložit jako vznešený anebo majestátní. Oslavencům přejeme krásný sváteční den a posíláme písničku.

0: To byla Jana Kratochvílová, teď je 6 hodin 10 minut, už za chvíli si s námi budete moci trochu protáhnout tělo, ale také vám řeknu, čemu se budeme v našem vysílání věnovat krátce před 6:30. Správa železnic v Moravskoslezském kraji chystá nové nabíjecí stanice pro bateriové vlaky, například ve Frýdku Místku. Důležitá je pro chystanou elektrifikaci tratí mezi Frýdkem a Ostravou, která ale nabrala zpoždění. Více informací v reportáži za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník. Cvik je na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Paže kolmo nad hlavou drží napnutý ručník. Nohy doširoka od sebe. S výdechem celý trup vyrotujeme a snažíme se pravou rukou dotknout levého kotníku. Totéž opakujeme vlevo. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás pěkný letní den s vysokými teplotami, nejprve ale aktuální pohled do regionu a ten říká, že je všude jasno a slunečno. Ve Frýdku Místku teď je teplota 12,5 stupně Celsia, trochu chladněji je na východě regionu, na Jablunkovsku, v Horní Lomné, tam naměříte necelých 11 stupňů Celsia. Prognóza na dnešek říká, že bude jasno až polojasno, nicméně k večeru pak začne přibývat oblačnosti a pak následně v noci na sobotu mohou přijít přeháňky nebo i bouřky. Teploty dnes se příjemné 27 až 30 stupňů, na horách naměříte okolo 24.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lenka Filipová, teď je 6 hodin a 21 minut. Za plotem u nádraží ve Frýdku Místku se nenápadně rýsuje budoucnost tamní železnice. Železničáři tam chystají novou stanici pro dobíjení bateriových vlaků. Ty vjedou na Moravskoslezské železnice už příští rok.
1: Zatím ještě dieselelektrické brejlovce tahají jinak elektrické soupravy mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Alespoň o víkendech je už příští rok nahradí bateriové soupravy Regio Panther. Pro ně se teď ve Frýdku Místku chystá nabíjecí stanice a rozvodna.
2: Do konce roku bychom chtěli připravit plochy pro oba objekty, zároveň provést částečnou rekonstrukci v kolejišti.
1: Vysvětluje mi Pavel Hořínek ze Správy železnic. Zatím je vidět jen vysypaný kamenný podklad a připravené roury pro přívod kabelů. Samotná stanice bude vypadat jako klasický lodní kontejner.
2: Začátkem roku 2027 by měl zhotovitel dokončit výrobu těchto kontejnerů plus té vstupní rozvodny.
1: Další nabíjecí stanice už Správa železnic buduje i na jiných nádražích v kraji. V příštím roce by na Moravskoslezské železnice mělo vyjet 15 nových souprav, jak pokračuje mluvčí David Kabele.
3: V kraji aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou.
1: Nabíjecí stanice ale nebude stát ve Frýdku Místku na pořád. Poputuje na nové místo, až bude hotová dlouho připravovaná elektrizace a zdvoukolejnění trati z Ostravy Kunčic do Frýdku Místku. Po několika odkladech by stavba měla začít v příštím roce, zatím ale Správa železnic nemá dořešené majetkoprávní vztahy a taky aktualizuje projektovou dokumentaci.
3: Potom chceme koncem roku vypsat soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky.
1: Dodává David Kabele. Termín začátku stavby tak zatím stále není jistý. V příštím roce chce Správa železnic začít připravovat projekt i na modernizaci úseku z Frýdku Místku do Frenštátu pod Radhoštěm. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Pojďme ke krátkým zprávám, nabídne Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a bez SIPu řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nebýt na telefonu. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo víc než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. Vlakové nádraží v Lučíně se už po páté změní na festivalovou arénu. Začíná dvoudenní přehlídka kapel Bahnhof Fest. Podle pořadatelů i letos zahrají hlavně místní muzikanti. Během dvou dnů vystoupí 19 různě zaměřených hudebních skupin. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. Barbora Petlachová nastoupí v následující kilometrové jízdě kajakářek. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den, jasno až polojasno. K večeru se zatáhne a objeví se přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frenštátu pod Radhoštěm bude po celý víkend uzavřena ulice Horní a Dolní, a to z důvodu konání V7, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ani dnes se nezapomeneme trochu toulat naším regionem. Teď hovořím o magazínu Křížem krajem, který vysíláme pravidelně mezi 9. a 10. hodinou. Kam se v něm dnes podíváme, to uslyšíte po písni Lucie Vondráčkové a Michala Tučného.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se s Michalem Tručným loučíme přesně 38 minut po šesté. Bezručová chata na Lysehoře v Beskydech byla postavena klubem československých turistů v roce 1934. V roce 78 do základů vyhořela a po 37 letech se na vrcholu Beskyd objevila její věrná, ovšem moderně vybavená replika. To je ve zkratce dramatická historie této srdcové záležitosti mnoha milovníků královny Beskyd. Od slavnostních projevů a chvil dojetí z 5. září 2015, kdy byla znovu otevřena, uběhlo už více než 10 let. No a my se právě na Bezručovu chatu na Lysehoře dnes vypravíme s redaktorkou Romanou Kubicovou, a to v magazínu Křížem krajem. Pokud chcete být u toho, tak nás poslouchejte 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Už za 3 minuty informace o počasí budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s ostravským meteorologem Tomášem Ostrožlíkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začneme aktuální situací, jak to vypadá?
2: Tak v regionu je polojasno, ale jde o vysokou, částečně průsvitnou oblačnost. Teploty jsou většinou mezi 11 až 14 stupni. Na horách, na některých kopcích je tepleji, třeba Javorovi u 30 má 17 stupňů. Vane v nižších polohách slabý proměnlivý vítr, na horách je mírný až čerstvý jižní do 8 metrů za sekundu.
1: Před námi je pátek, 28. srpnový den. S čím můžeme počítat?
2: Bude to poměrně slunečný a v podstatě nejteplejší den tohoto týdne. Čekáme jasno nebo polojasno, až k večeru pak od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 27 až 30, na horách bude kolem 25 a vítr bude postupně mírný, jižní a jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, ale na horách čerstvý z nárazy do 20 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde pak následně v noci na sobotu a co první víkendový den?
2: V noci nás bude od západu přecházet studená fronta. Očekáváme, že bude z počátku noci oblačno, postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Z počátku nelze vyloučit i bouřku, zejména v oblasti Jeseníku, Bruntálsko, Rýmařovsko. Teploty v noci budou klesat na 18 až 14 stupňů a vár bude mírný jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který se bude měnit na západní a při přechodu fronty přechodně zesílí. Zítra z rána ještě může být zvětšená oblačnost, zejména na východě s doznívajícími srážkami, ale postupně převládne spíše polojasné počasí a přehánka, pokud se vyskytne, tak jen výjimečně spíše na horách. Zítřejší teploty budou již o něco nižší, většinou 22 až 26, na horách kolem 16 a vár bude mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
1: Tolik informací o počasí měli pro nás Tomáš Ostrožlík. My za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Historky z historie.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zpíval nám Vladimír Mišík, 6 hodin 52 minut, mám pro vás pár pozvánek. Ve Vrbně pod Pradědem dnes začíná dvoudenní výstava modelové železnice. Vidět ji můžete mezi 9 a 17 hodinou v klubu Mír. V Úvalně dnes vystoupí zpěvačka Anna K. a zahájí tak dvoudenní festival na Rychtě. Na koncert jste zváni na 17:30 večer. A dnešní program Ostravského literárního festivalu Inverze slibuje setkání s humorem v české literatuře. A to od 17:30 odpoledne v klubu Pant. Hostem klubu Fiducia pak bude od 19 hodin indicko-britská básnířka Medha Singh.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Některé soudy se opět potýkají s nedostatkem financí. Správa železnic chystá v Moravskoslezském kraji 4 dobíjecí stanice pro bateriové vlaky. V září začne v Ostravě stavba nové lávky přes Ondřejnici. Čeká nás slunečný pátek, teploty se vyšplhají až na 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují tu třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni.
3: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
4: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 000 000 000 Kč víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
5: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
3: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Správa železnic připravuje moravskoslezské trati pro provoz bateriových vlaků. Jednu nabíjecí stanici železničáři aktuálně připravují ve Frýdku Místku. 4 nabíjecí stojany a příprava kolejiště pro nabíjení souprav vyjde na zhruba 75 milionů korun. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
6: V kraji aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou. Zesilujeme rovněž trolejové vedení pro potřeby odstavování bateriových vlaků ve stanicích Sukdol nad Odrou, Český Těšín, Ostrava Střed, Opava Východ a Studénka.
1: 15 nových bateriových vlaků začne v kraji jezdit v příštím roce. Cyklisti a chodci se v ostravské části Proskovice dočkají nové lávky přes říčku Ondřejnici. Stavba začne v září. Špatný stav původní lávky ukázali před 2 lety povodně a město ji na rok a půl uzavřelo. Stavbaři teď postaví odolnější konstrukci z betonu. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka bude lávka v provozu od jara příštího roku.
7: Původní lávka je v nevyhovujícím technickém stavu a nahradí ji nová stavba. Budoucí lávka vydrží až 100letou vodu. Upravena bude i cyklostezka v celkové délce zhruba 93 metrů. Ta je součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 5 a evropské trasy střední Evropou.
1: Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%. Výnosy podle Asociace nezávislých vinařů klesnou v některých místech až o polovinu.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky. Zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů. Na horách naměříme okolo 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě dávejte pozor na Rudné ulici. Je v několika místech zúžena na jeden jízdní pruh v obou směrech. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: S Jsou 4 minuty po 7. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava dnes s Luckou Kociánovou a Petrem Soukupem. Mějte hezký pátek, už 28. srpnový den. Co pro vás budeme mít v tom nejbližším čase? Nabídneme naši rozhlasovou anketu, stane se tak krátce před 7:30. Ještě předtím budeme s Arturem Kubicou léčit poraněné stromy a to v rubrice Dvakrát měř, jednou řeš. No a protože jsme rádio, čekejte od nás i muziku. Vidím před sebou v playlistu jména Leona Machálková, Mike Oldfield a nebo třeba Marika Gombitová. Tak pěkný den i poslech.

0: Dobré rady a nápady vám den co den po ránu vždy krátce po 7 servíruje Artur Kubica a dnešek není žádnou výjimkou.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psal mi jeden náš posluchač a chtěl vědět, jak má ošetřit vykotlanou část kmene jabloně, tedy místo, kdy někdo uřízl před léty větev, část stromu tady vyhnila a je tam díra jako pěst. Kamarádi mu doporučili, aby tu vykotlanou díru zalil betonem, anebo montážní pěnou, anebo jílem. Ptal jsem se na to jednoho zahradníka a ten tvrdí, že na to je úplně jiný postup. On by tu díru nejprve pořádně vydlabal, aby se zbavil hniloby, pak se to musí zatřít univerzálním fungicidem, který chrání rostliny před plísněmi a bakteriemi a je vhodný k ochraně stromů. A nakonec musíte místo povrchově zabezpečit proti vnikání vody, tedy zastřešit, aby do té díry voda nevtékala, ale aby to tam dýchalo. Škoda, že mi ten náš posluchač v tom svém naléhavém dopise o zraněné jabloni nenapsal svou adresu, poslal bych mu celý postup, aby věděl, jak to udělat. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Aktuální pohled do regionu říká, že na horách je v tuto chvíli stejně teplo jako v nížinách. V Beskydech na Lysé hoře 14 stupňů Celsia, o něco dále v Karviné úplně stejná teplota. V Jeseníkách na Pradědu je teď 13 stupňů a naprosto stejná teplota je i trochu níže na Bruntálsku na Slezské hartě. No a co o dnešku říkají meteorologové? Čeká nás pěkný letní den, bude jasno nebo polojasno, až k večeru začne přibývat oblačnosti a v noci pak přijdou přehánky, případně bouřky. Teploty přes den vysoké až 30 stupňů Celsia, na horách naměříte okolo 24 stupňů.
2: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů, já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
3: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zase že?
1: Že od na zámku v Americe, než kontinent objevil Kryštof Kolumbus, anebo třeba doba Slovanů Velké Moravy. To vše bychom mohli zažít, kdybychom uměli cestovat v čase. My jsme se v dnešní anketě zeptali, kdybyste se měli na chvíli vrátit do jiného století, tak kterou dobu byste si vybrali a co byste chtěli zažít?
2: Starověký Řím, líbí se mi.
3: Mě zajímá ta budoucnost, já mám radši sci-fi, než se vracet do historie. Mě by zajímalo, jak to by vypadat třeba za 100 let. To je takové blízké a už se dá docela předvídat, ale vlastně stejně nevíme vůbec nic.
4: 9. století. Velká Morava, jak to tady bylo nebo nebylo? Akorát málo právě písemností, takže bych se nejlépe, kdybych se tam podíval, zeptal se, kolik stojí třeba pivko, kolik stojí žebro.
5: A já myslím, že mysleli by to, jak jsem tady teď v tom století, nebo 20. století, kde jsem měla úžasné dětství.
2: Středověk třeba, to by mě asi bavilo se podívat, jak to fungovalo kdysi asi.
6: Chtěl bych zažít 19. století, že ještě nebyly světové války.
7: Na vzestupu krále slunce ve Versailles, zahrady a tak. Byla bych na zámku, byla bych dvořanou.
8: Já bych chtěl vidět dinosaury, hlavně ty tvory všechny možné, které ani podle mě nebyly objeveny.
9: Jane Austenovou. Ta doba je jiná, že dneska je to všechno takové uspěchané, lidi jsou na sebe zlí a tehdy asi to nebylo takové, nebo z těch knížek to nevyplývá.
10: Mě by třeba zajímala nějaká ještě předkolumbovská Amerika. Čistě jenom se kouknu, jak to tam vypadá. Já mám docela rád přírodu a vlastně bych chtěl vidět krajinu, která není kulturní, ani vlastně nezažila žádný jakoby nějaký velký kulturní rozmach, kdy prostě ty lidi žili v souladu s tou přírodou, co vlastně asi nejvíc, jak to šlo.
11: Třeba 15. jak se žilo na zámcích a tak, mám ráda. Ta kultura, jakou tam měli, prostě jak žili i obyčejní lidé.
12: Tak ty princezny, že? Hrady a zámky máme rádi. Tak tohodle, ale aby jsme byli ta šlechta, ne ti podaní.
13: Český rozhlas Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to vám poví Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, zejména pak na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě. Od září se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Zhoršená kvalita vody nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění. V Brušperku nelze při koupání vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, řekl to mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je voda vhodná ke koupání. V obci Bíkov-Larišov přibyly nové kontejnery na kov. Radnice se tak snaží posilovat odpadové hospodářství a třídění. Nové kontejnery místní najdou u obecního úřadu a zbrojnice v místní části Bíkov. Jeden kontejner přibyl taky v Larišově. Nové nádoby na kovy můžou obci ušetřit peníze. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělání a kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru vznikl i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Novou naučnou stezku teď mají ve Starém městě na Bruntálsku. Obec ji postavila nedaleko mostu přes Černý potok, kousek od fotbalového hřiště. Stezka je dlouhá zhruba kilometr a kopíruje starý úvoz, který předtím využívali zemědělci. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den, jasno až polojasno, k večeru se zatáhne a objeví se i přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupají až na 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz je v tuto chvíli bez vážných komplikací a žádnou nehodu v kraji nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak se změní bývalá největší opavská kasárna, tak to se od nás dozvíte, pokud budete poslouchat za 6 minut. Teď necháme zpívat Ilonu Čákovou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po půl osmé zamíříme do Opavy. Z tamních bývalých vojenských kasáren budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrtě s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukolská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: No, aby nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si z pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knittl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáreková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá v regionu s počasím.
2: Tak většinou máme polojasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 16 stupni Celsia. Ovšem jsou místa, kde je i kolem 19 stupňů, a to zejména v oblastech, v závětrných oblastech za horami, například v městě Albrechtice je 19,4 stupně Celsia a také je teplo na některých kopcích, tam je také kolem 17-18 stupňů, například na Javorovém u Třince. No a fouká v nížinách slabý proměnlivý vítr, v těch vyšších polohách na horách je i čerstvý s nárazy kolem 12 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 28. srpnový den, jak bude?
2: Očekáváme, že bude jasný slunečný den, až k večeru bude přibývat oblačnosti a teploty budou mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 22 až 26 stupni a vítr se postupně rozfouká i v nížinách na jižní, jihovýchodní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a na horách bude čerstvý s nárazy do 20 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme pak čekat v noci na sobotu a co zítra?
2: V noci nás bude ovlivňovat studená fronta, očekáváme tedy další přibývání oblačnosti postupně až na zataženo a od západu se postupně budou vyskytovat také přehánky, případně zejména zpočátku v těch západních částech regionu i bouřky. Teploty budou poměrně vysoké, mezi 18 až 14 stupni Celsia, vítr povane zpočátku jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, ale bude se měnit na západní. No a v bouřkách může přechodně zesilovat. Během zítřejšího dne pak očekáváme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost, místy s doznívajícími srážkami, ale poměrně rychle by srážky měly opustit naše území a postupně bude ubývat i oblačnosti. Přehánky se tak během dne už vyskytnou opravdu jen výjimečně, z větší pravděpodobností v oblasti hor. A teploty budou mezi 22 až 26 stupni, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr povane mírný západních směrů rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a během dne bude spíše slábnout.
1: Přidejme prosím ještě tlak a vlhkost vzduchu.

0: své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Trnať, 7 hodin 50 minut a pár tipů s datem 28. srpna. To první pozvání je do Třince, tam dnes startuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička. Chcete-li podpořit nadšené sportovce, můžete přijít na 23. hodinu do sportovní haly Stars. Milovníci hudby a dobrého vína jsou zváni do Orlové na vinobraní. Začíná ve 2 odpoledne v areálu letního kina a nabídne třeba od 21:15 večer koncert Jiřího Pavlici s Raděšťanem. A pozveme vás i do Bohumína, do tamního letního kina, kde začíná ve 20 hodin Netopíří noc. Návštěvníky čekají tvůrčí dílny, promítání dokumentů a také noční stopování netopíru.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Hejtmanství chce sloučit Bíloveckou nemocnici a Jablunkovské sanatorium s krajskými nemocnicemi. Z Česka bylo možné pozorovat zatmění měsíce. Dnes bude slunečno, teploty až 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz. Čekají, že se lidi budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek, říká mluvčí policie Violeta Sihřišťová.
5: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
4: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni v červenci a v srpnu při nehodách zemřelo 90 lidí. Moravskoslezský kraj chce převést od ledna své zdravotnické akciové společnosti pod příspěvkové organizace. Změna se týká sanatoria v Jablunkově, které bude spadat pod Frýdeckou nemocnici, a také Bílovecké nemocnice, kterou převezme Opavská nemocnice. Důvodem je podle náměstka hejtmana Martina Gebauera hlavně zjednodušení financování. Návrh budou schvalovat krajští zastupitelé na prosincovém jednání. Péče se to podle něj nedotkne.
6: Pro zaměstnance nebude žádná změna, pro pacienty nebude vůbec žádná změna. Oddělení, která tam jsou, ambulance, která tam jsou, všechno zůstane. Mě je daleko jednodušší v případě, že to ty zdravotnické zařízení potřebují nějaký provozní příspěvek, to dát příspěvkové organizaci než obchodní společnosti.
4: Za 5 dní začíná nový školní rok. Ve školách finišují přípravy, do práce už chodí učitelé a další pracovníci škol. Chystají třeba učebny a výukové materiály, říká ředitelka základní školy pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm Zita Koláčková.
7: Musím taky nachystat třeba plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, veškerou dokumentaci, komunikuju s paní vedoucí školní jídelny, domlouváme se na sestavování jídelníčku.
4: Děti se do škol vrátí v úterý 1. září, v pondělí ještě mají volno. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to víc než z 90%. Nejlíp bylo vidět jev na jeho západě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě 2 částečná.
0: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Ostravě je uzavřena část ulice Cholevova. Probíhají tam práce na inženýrských sítích, tak s tím počítejte. Uzavírka potrvá do 7. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jsou 8:04, vstupujeme do poslední vysílací hodiny v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, o které se starají Lucka Kociánová a Petr Soukup. Mějte společně s námi příjemný den. Máme pro vás muziku od Michala Hrůzy a Pavla Rota a hned poté rubriku Co v učebnicích nebylo. Tu obhospodařuje Martin Písařík a dnes nám poví, jak se brání rostliny proti škůdcům.

0: Správa železnice v Moravskoslezském kraji chystá nové nabíjecí stanice pro bateriové vlaky, třeba ve Frýdku Místku. Důležitá je pro chystanou elektrifikaci tratě mezi Frýdkem a Ostravou, která ale nabrala zpoždění. Téma pro reportáž nabídneme i krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Kdo se už dnes podíval z okna, tak viděl, že ráno máme jasné a slunečné, co se teplot týče. Ve Frýdku Místku v tuto chvíli naměříte 17 stupňů Celsia, na Krnovsku konkrétně v Osoblaze teplota 16,5 stupně. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že nás čeká hezký letní den. Bude jasno až polojasno, jen k večeru začne přibývat oblačnosti a v noci pravděpodobně přijdou přehánky a bouřky. Teplot je přes den vysoké až 30 stupňů Celsia, na horách naměříte okolo 24.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zaplatem mu nádraží ve Frýdku Místku se nenápadně rýsuje budoucnost tamní železnice. Železničáři tam chystají novou stanici pro dobíjení bateriových vlaků. Ty vyjedou na Moravskoslezské železnice už příští rok.
1: Zatím ještě dieselelektrické brejlovce tahají jinak elektrické soupravy mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Alespoň o víkendech je už příští rok nahradí bateriové soupravy Regio Panther. Pro ně se teď ve Frýdku Místku chystá nabíjecí stanice a rozvodna.
2: Do konce roku bychom chtěli připravit plochy pro oba objekty, zároveň provést částečnou rekonstrukci v kolejišti.
1: Vysvětluje mi Pavel Hořínek ze Správy železnic. Zatím je vidět jen vysypaný kamenný podklad a připravené roury pro přívod kabelů. Samotná stanice bude vypadat jako klasický lodní kontejner.
2: Začátkem roku 2027 by měl zhotovitel dokončit výrobu těchto kontejnerů plus té vstupní rozvodny.
1: Další nabíjecí stanice už Správa železnic buduje i na jiných nádražích v kraji. V příštím roce by na Moravskoslezské železnice mělo vyjet 15 nových souprav, jak pokračuje mluvčí David Kabele.
3: V kraji aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou.
1: Nabíjecí stanice ale nebude stát ve Frýdku Místku na pořád. Poputuje na nové místo, až bude hotová dlouho připravovaná elektrizace a zdvoukolejnění trati z Ostravy Kunčic do Frýdku Místku. Po několika odkladech by stavba měla začít v příštím roce, zatím ale Správa železnic nemá dořešené majetkoprávní vztahy a taky aktualizuje projektovou dokumentaci.
3: Potom chceme koncem roku vypsat soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky.
1: Dodává David Kabele. Termín začátku stavby tak zatím stále není jistý. V příštím roce chce Správa železnic začít připravovat projekt i na modernizaci úseku z Frýdku Místku do Frenštátu pod Radhoštěm. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic získalo důležitý souhlas se stavbou obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Má schválenou studii, která posuzuje dopady na životní prostředí. ŘSD to potvrdilo na síti X. V praxi to znamená, že je možné dál pokračovat v přípravě stavby. Téměř 7-kilometrový obchvat by měl zlepšit kritickou dopravní zátěž. Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Města, obce a kraje nechávají často peníze na běžných účtech, kde se neznehodnocují. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s termínovaným vkladem, využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Překážkou je podle Svazu měst a obcí byrokracie. Banka chce administrativu zjednodušit a chystá digitalizaci některých služeb. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice

0: se počítají se ztrátami na úrodě v řádech desítek procent. Výnosy podle Asociace nezávislých vinařů klesnou v některých místech až o polovinu. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla převeze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Radnice v Holčovicích na Bruntálsku začala s rekonstrukcí tamního fotbalového hřiště. Sportoviště dostane například nové fotbalové branky i střídačky. Pracovníci dodavatelské firmy už odstranili staré vybavení a trávník. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Úplnou novinkou bude zavlažovací systém. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude tropický den, jasno až polojasno, k večeru se zatáhne, objeví se přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Něvošicích v místě křižovatky ulic Opavská a Školní je zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Počítejte tam s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pokud jste fandy železničního modelářství, určitě zůstaňte s námi. Budeme pro vás mít jednu příjemnou víkendovou pozvánku už za chvíli.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava míříme do Vrbna pod Pradědem. Tam se po dvou letech mohou lidé prohlédnout práci tamního klubu železničních modelářů. A tentokrát to nebude jen o nich. Své modely představí i jejich kolegové z Ostravy. My teď probereme detaily s vedoucím vrbenských modelářů Milanem Fischerem. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás zdravím.
0: Ve Vrbně klub funguje zhruba 2,5 roku. Na čem jste pracovali a co chcete na výstavě představit?
1: My stavíme trať číslo 313 Milotice na odpolu Vrbno pod Pradědem, což je naše trať, a stavíme model této tratě ve velikosti H0, což je v měřítku 1:87. Stavíme to pomocí takzvaných modulů, což je výsek krajiny, a když se to spojí dohromady, tak to vytvoří ucelenou trať. My jsme začali železniční stanici Vrbno pod Pradědem. Na minulé výstavě před 2 lety jsme měli hotovou jenom hrubou stavbu. Teďka už tuto stanici máme skoro před dokončením, je z 90% hotová. Návštěvníci této výstavy můžou poprvé vidět i výpravní budovu železniční stanice Vrbno pod Pradědem.
0: Výstavu podpoří, jak už jsme zmínili, vaši kolegové z Ostravy. Jaké modely přivezou oni?
1: Kolegové z Ostravy mají přibližně 90 osobních vozů, přibližně 50 hnacích vozidel, co jsou lokomotivy a motorové vozy dohromady, a mají oproti minulé výstavě mají i mezilehlou stanici a pár nových modulů, celkem kolem 30 metrů kolejí. Mm-hmm.
0: Máte představu, jak dlouhé ale budou úplně všechny koleje od všech modelářů na výstavě dohromady?
1: To bych typl takových 40 až 50 metrů.
0: Tak to je úctyhodné. Zeptám se, jestli je v programu i něco kromě samotného prohlížení těch modelů.
1: Ano, ano, ano. Máme před budovou, kde se nachází výstava, tak máme promostánek provozovatele dráhy, který má pro návštěvníky připravené jaké propagační předměty a soutěže. Pak místní spolek si pro děti nachystal zábavné soutěže, jako kosky do nebe, kuličky do kopce a podobně. A zároveň máme i každý den soutěže o hodnotné ceny. A výjimečně se nám podařilo domluvit tady na nádraží ve Vrbě pod Pradědem, že návštěvníkům otevřou i depo, kam se můžou podívat.
0: Pěknou víkendovou pozvánku teď pro nás měl Milan Fischer. My moc děkujeme a přejeme pěkný den.
1: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Čeká nás krásný letní prosluněný den. I teď po ránu na severní Moravě a ve Slezsku svítí slunce, co se teplot týče ve Frenštátě pod Radoštěm, 17 stupňů Celsia, o stupeni nižší teplotu teď mají v Chuchelné na Opavsku. No a prognóza na dnešek, ta zní velmi dobře, čeká nás letní den. Teploty se budou pohybovat až okolo 30 stupňů Celsia, později k večeru přijde oblačnost a pak následně v noci jsou možné i přehánky, případně bouřky. Pokud vyrazíte na hory, tak na hřebenech počítejte s teplotou okolo 24.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Bývalá Dukalská kasárna v Opavě procházejí změnou. Jaký by měl být výsledek, to vám poví Lucka Kociánová ve zprávách za 7,5 minuty. No a pak už tady bude dopolední vysílání s Vláďou Šmehlíkem, znamená to, že pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji všem krásný pátek a pěkný víkend.
1: Zasmějte se s námi! To takový tatínek hledá ve škole svého synáčka, aby ho odvedl dříve k zubaři, a vejde do třídy a povídá tomu učiteli. Prosím vás, pane učiteli, učí se tady můj syn Pavel? A ten učitel si toho tatínka prohlédne takovým znaleckým okem a potom povídá: o tom, jestli se tady učí váš syn, mám velké pochybnosti, ale každopádně do této třídy již druhým rokem chodí. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Opavě se staví nové byty v areálu bývalých kasáren. Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Koupání v Moravskoslezském kraji komplikuje zhoršená voda v Bašce a Brušperku. Dnes bude slunečný den, teploty vystoupají až na 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Bývalá dukelská kasárna v Opavě se mění na byty. Přestavba historických budov se týká zatím dvou domů. Hotovo bude v příštím roce.
2: Teď se staví první 60 bytů, potvrdil primátor Opavy Tomáš Navrátil z hnutí ANO.
3: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
2: Další dva domy s dalšími asi 60 byty by měly potom následovat. Přestavba roky opuštěných a nevyužitých kasáren bude stát zhruba 250 milionů korun. Hned v sousedství staví další bytové domy soukromý investor Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje modelování scénářů do budoucna, bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
0: Zhoršená kvalita vody nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění. V Brušperku nelze při koupání vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, řekl to mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je voda vhodná ke koupání. Záchranné týmy z Nepálu i okolních zemí pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších. Mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila víc než 400 lidí.
5: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských ubočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže, nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hošťálkovech se na silnici vedoucí na Krásné Loučky stala nehoda. Auto tam narazilo do zábradlí, počítejte na místě se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Slyšeli jste první dopolední zprávy s datem 28. srpna. Připravila je pro vás Lucie Kociánová.
7: Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná tedy dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Zásadní otázka pro vás, pro všechny, milí posluchači na severu Moravy a ve Slezsku, a zásadní otázka pro Lucii Kociánovou. Kdy jste naposledy byli na Lysé hoře?
0: Já jsem naposledy byla pod Lysou horou.
7: No, podle souhrou jsme v tomhle kraji, tak teda nějak všichni každý den.
0: Asi 5 let zpátky.
7: 5 let zpátky, tak my se tam za chvíli vypravíme. Vezme nás tam Romana Kubicová a vezme nás na Bezručovu chatu v magazínu Křížem krajem. To je náš cíl a také poslední z chat, které v rámci letní turistické soutěže Křížem krajem navštívíme. Začínáme za malou chvíli. Teď ještě Jarek Nohavica a Hanka Zagorová. Tak si to užijte, tohle je Český rozhlas Ostrava.

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kolečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Poslední prázdninový pátek a my vyrážíme na výlet s Českým rozhlasem Ostrava. Bezručova chata na Lysé hoře, postavena klubem československých turistů v roce 1934. V roce 1978 do základů vyhořela a po dlouhých 37 letech se na vrcholu Beskyd objevila její věrná, ovšem moderně vybavená replika. To je ve zkratce dramatická historie této srdcové záležitosti mnoha milovníků králů. Beskyd. Od slavnostních projevů a chvil dojetí z 5. září roku 2015, kdy byla znovu pro turisty otevřena, uběhlo už více než 10 let. A tak si chata a lidé s ní spojení dál žijí svým vlastním beskydským životem. To ostatně při návštěvě Bezručovy chaty zjistila i naše redaktorka Romana Kubicová.
2: Dobrý den, jmenuji se Robin Kukučka, chatařím tady od roku 2019.
3: To je 7 let, tak to už něco víte o chataření. Byl to spontánní rozhodnutí, anebo vás to tady táhlo?
2: Já už jsem tady pracoval předtím pro pana sklenáře, takže jenom pokračuji v jeho práci.
3: Byl jste u samotné znovu výstavby Bezručovy chaty, u té velké slávy.
2: Pracoval jsem v Šantánu v té době, takže dalo by se říct, že ano i ne.
3: Tak vy jste potom celý život spojil tady s Lysou horou, jestli to dobře chápu.
2: Ano, je to již pár let, ano, je to tak.
3: Šantán to byla legendární, taková útulna. Dalo se trochu té atmosféry přenést vlastně i na novou Bezručovku?
2: Tak teď, když se půjdeme podívat nahoru, tak uvidíte, že tam se teď Lysaři slaví narozeniny, takže dalo by se říct, že ano. Jsou to tady ti skalní, kteří chodili do Šantánu a teď chodí tady.
3: Dobře, takže jste opravdu v přímém přenosu sledovali, jak tady vzniká Bezručovka. Myslíte si, že se povedla, že se naplnil ten sen klubu českých turistů, těch starých pár dálů, kteří tady jezdili a snažili se o to?
2: To není asi otázka přímo na mě, to by se člověk musel zeptat hostů a těch Lysařů. Já si myslím, že ano. Nic tomu kromě vody nechybí.
3: Ano, voda to je velké téma. Ostatně za chvíli se třeba půjdeme podívat k pramenu a rozebereme to podrobněji. Nicméně se ještě vrátím k tomu, je tady vůbec někdy klid? Protože ve dne v noci tady jsou lidé, je to tak?
2: Teď přes ty letní prázdniny ano. Pokud je takové tam víc takhle krásně i v noci, nehrozí žádné srážky, tak těch lidí tady samozřejmě přespává více.
3: Já jsem si obcházela chatu, máte tady cedule, nespěte nám pod terasou, takže jsou schopni jako zalézt kdekoliv, jo? Takoví ti romantici.
2: Ano, jenomže pak se tady nemůže dostat zásobování a podobně, no, takže proto se vyhradil ve spolupráci s HKO ten plac tady travnatý, co je vlastně u cesty, ale bohužel ne všichni tady to dodržují a přespávají všude možně.
3: No, tak zvláště, když třeba prší, že?
2: No, právě, no. Když teď neprší vůbec, takže.
3: Jo, teď neprší vůbec a dostáváme se opět k vodě, vašemu palčivému problému. Ale co vás naopak tady těší na práci na horách?
2: Tak určitě tady je to prostředí, že jo, krásné výhledy. Řekl bych i super hosté, z kterých je spousta, jsou i kamarádi.
3: A olitoval jsi taky zboření Šantánu nebo ne?
2: No, svým způsobem ano, ale ty podmínky tam nebyly vůbec vyhovující. I pro personál na přespávání a všechno, tady tohle to je úplně někde jinde.
3: A jaká je obsazenost Bezručovy chaty? Kolik vlastně tady máte míst a využívají to hosté?
2: Máme pouze 5 dvoulůžkových pokojů, takže vzhledem k této malé kapacitě, tak přes to leto teď mě dal by se říct pořád plno. Ale třeba mimo sezonu, takový ten říjen a podobně, tak přes týden skoro nic, až potom pátek, sobota. Je to strašně narazové, no. Záleží na počasí.
3: Takže je tady někdy klid, užijete si ho taky?
2: Ano, určitě, určitě. Jo, jo. Není to pořád jak v létě, to ne.
3: Lysaři tady slaví, asi za chvíli s nimi zajdu popovídat a je to časté, že si tady tohleto někdo vyhlédne a třeba opravdu přijde pěšky a oslaví tady něco?
2: Ano, ano, slaví se i výstupy třeba, 50. výstup, 100. výstup a podobně, takže ano, tady ty oslavy, dalo by se říct, jsou na denním pořádku a není to jenom tady od Lysařů, jsou momentálně nahoře, ale i od různých lidí, co tady chodí pravidelně.
1: Říká chatař na Bezručově chatě na Lysé hoře Robin Kukučka. No a po písničce se už vydáme mezi Lysaře, kteří nahoře výdelně slavili 3/4 století jednoho z nich.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky na Lysou horu. Na Lysé hoře je možné všechno. Působí jako magnet, který přitahuje lidi neustále k dalším a dalším výstupům. Své o tom ví lysaři, kteří vás odzbrojí pěkně vysokým číslem. Tak jako pan Štěpán z Ostravy, který na Bezručově chatě slavil jednoho všedního rána své narozeniny. Ale ještě než si s ním naše redaktorka Romana Kubicová zatančí, tak dejme na chvíli slovo básníkovi, po kterém je pojmenována chata na Lysé hoře. Tady jsou verše Petra Bezruče.
4: Lisa, ta děvuška milá, mdle kostečky potrápila. A tak mi zní stále v uchu, nelez čerte na děvuchu.
5: Stýskal si Petr Bezruč po jednom z povedených výstupů na Gigulu, jak rád Lysé hoře říkal. V jiném verši zase tvrdí.
4: Co rok na Lysu, úkol náš. Až pustíš vpřed turistu smečku, až raz tu Lysu vynecháš, to bude s tebou zle, starečku.
6: A že si zatancuju na Lysé hoře, to jsem netušila. S kým pak?
7: Štěpán.
6: Pane Štěpáne, kolikátý výstup dneska máte?
7: 90. v letošním roce.
6: A to takhle tančíte každý den?
7: No každý den ne, bohužel. Tančím rád, tančím dobře, jo.
6: No ale vy tady dneska slavíte, je to tak?
7: Ano, 75.
6: A to jste si to musel vyběhnout, teď odtančit a ještě odmluvit.
7: Nejtěžším chodníkem.
6: Co je nejtěžší chodník?
7: Řepčonkou.
6: Aha, ale Řepčonky. To je nejkratší.
7: Nejkratší, ale nejtěžší.
6: A chodíte každý den z Řepčonky?
7: No, ne, to ne, na to nemám čas.
6: A kterou cestu máte nejradši?
7: Právě Řepčonku.
6: A co tady tu chatu, máte ji rád?
7: Ježišmarja, super, ale... Ale co tady bylo předtím, no?
6: Šantán.
7: To bylo genius loci, jak se říká. No.
6: Takže nepřineslo se to úplně tady?
7: Jo. Já jsem tady byl kdysi možná rok, dva před vyhořením této bývalé chaty, takže jsem zažil i tuto bývalou chatu. Trošku zeleně to připomíná. Zeleně, jo? Ale... No, jeden sloup tam teda jakože je, ale když si tady bývalo těch sloupů víc, možná o dva. A bylo to takové útulnější, ale teď to tady nemá chybu. A dneska zvlášť. Ježišmarja.
6: Já musím říct, že my jsme celou dobu tančili, já vám děkuju, přeju všechno nejlepší. Kolik těch výstupů ještě chcete absolvovat?
7: No, já si myslím, že asi dalšího nějakého století se nedožiju, jo? Když to není řečeno, že bych nemohl, ale udělám pro to všecko. Nicméně, někdo mi dneska říkal, nebo i dříve, proč ne, to nejsou kulatiny. Ale kulatin se dožívá kdedo. Ale 3/4 století...
6: To už celou slavu.
7: To je pojem.
6: Tak slavte.
7: Děkuji.
8: Patřím trošku částečně k hudbě a tím pádem jsme byli vyvezeni.
6: Jo, takhle, já jsem chtěla opěvovat krásy, jak se holky vydávají v každém věku taky na Lysou.
8: Ale jako jo, já neříkám, že ne, ale my míváme každé středy setkávání turistů v různých hospudkách, hraje se, tančí se a každou středu.
6: Jak se vám líbí Bezručova chata, Lysá hora a jaký vztah máte tady k tomu?
8: Já jsem tady, dělali jsme přechod Beskyd asi před 4 lety a na Lysou jsem říkala, už ne půjdu a už jsem tu po třetí za tu dobu.
5: Říká paní Marie, která si společně s lysaři, muzikanty a ostatními turisty užívala veselou náladu při oslavách 3/4 století pana Štěpána z Ostravy. Z Bezručovy chaty na Lysé hoře Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A v pondělní magazínu Křížem krajem se z hor, tedy z Lysé hory, vydáme do údolí a přesněji do města. Přesněji do místa, kde město stávalo. Čeká nás totiž procházka bývalou Slezskou ulicí ve Staré Karviné. Najdete tam třeba zajímavé malé betonové bunkry a vezme nás do Staré Karviné Romana Kubicová. Třeba si odpočine po výstupu na Lysou, aby v pondělí byla v kondici. Magazín Křížem krajem tady bude zase v pondělí po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme se z magazínu Křížem krajem vrátili z Lysé hory a máme tady novou informaci. V našem vysílání jste mohli před pár dny slyšet pozvánku na naší dnešní akci na Prašivé, kde měla vystoupit i písničkářka Kači. Bohužel jsme museli z technických důvodů tuto akci odložit a momentálně pro ní hledáme nový termín. Takže na Prašivou si klidně dnes můžete zajít. Chata je otevřená a je tam krásně, ale naše akce s koncertem Kači tam dnes nebude.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Děcka mají před sebou poslední prázdninový víkend. Když se nové boty rozhodnou, že vám nedají ani jediný krok zadarmo, tak přichází čas na babské rady. Jak skrotit pořádně těsnou obuv, tak to vás naučíme právě teď.
1: Babské rady.
2: Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte igelitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin 41 minut a k mikrofonu už se chystá Pavel Kudrna a taky František Kinský, protože za malou chvíli, přesně ve 15:45, odvysíláme poslední soutěž zámeckého léta. Takže pak, když s námi rádi soutěžíte, tak se připravte, protože budeme začínat za malou chvíli. No a kam to bude tentokrát? Nechci prozrazovat, ale myslím si, že to bude velmi blízko.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třešť. Je to pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárišmönichů,

0: a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým panstvím a empírově představil hrabě Lady Šmenich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
1: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
0: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
1: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady ceníte. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lady Šmenichů.
0: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
1: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
0: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já se přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No, teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní... Kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století?
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Mějte se krásně. Naschledanou, paní Dano.
1: Taky děkuju moc. Naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave, klaplo to, vidíte.
2: Dobrý den. Dobrý den. Tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte, začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále, já vám přidám tu pětku do losovacího osudí, ano, to trochu z výšky, a teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava, takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám... Teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu, v neděli nás čeká ještě zámek Lnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: U silnic bude v příštích dnech víc policejních hlídek. Správa železnic chystá v Moravskoslezském kraji 4 dobíjecí stanice pro bateriové vlaky. Staré město na Bruntálsku otevřelo novou naučnou stezku. Dnes bude slunečný pátek, teploty až 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude více hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
1: Řidiči by proto měli za volant sedat od počatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Správa železnic připravuje moravskoslezské tratě pro provoz bateriových vlaků. Jednu nabíjecí stanici železničáři aktuálně připravují ve Frýdku Místku. 4 nabíjecí stojany a příprava kolejiště pro nabíjení souprav vyjde na zhruba 75 milionů korun. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: V kraji aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou. Zesilujeme rovněž trolejové vedení pro potřeby odstavování bateriových vlaků ve stanicích Sukdol nad Odrou, Český Těšín, Ostrava Střed, Opava Východ a Studénka.
1: 15 nových bateriových vlaků začne v kraji jezdit v příštím roce. Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun. Rodina premiéra Andreje Babiše z ANO je na 8. místě. Meziročně se její majetek zmenšil o 1,5 miliardy. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřeneckého fondu. Novou naučnou stezku teď mají ve starém městě na Bruntálsku. Obec ji postavila nedaleko mostu přes Černý potok, kousek od fotbalového hřiště. Stezka je dlouhá zhruba kilometr a kopíruje starý úvoz, který předtím využívali zemědělci, říká nezávislý starosta starého města Richard Čanda.
5: Naučnou stezku pro děti, tomu říkám, kde jsou nějaké prvky, kde třeba je panel poznávání ptáčku nebo někde rý, prostě je tam tunel vlastně udělaný takový ve tvaru plástu medu, jako kdyby, kterým prolízají a vedle to nějaký povídání o včelíčkách vlastně, a ten pětiúhelník takový, jo. Takže takováhle naučná stezka, která vlastně by měla rozvíjet ty děti a bez toho poznávání aj té přírody nebo tomu žití s tou přírodou.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u hranic s Polskem ve směru na Ostravu dávejte pozor. Pravý jízdní pruh je tam uzavřen, probíhají na místě údržbové práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava připravila Lucie Kociánová, ty další vám nabídne v 11 hodin. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. 4,5 minuty po desáté, tak to už je nejvyšší čas, abych vás pozval k soutěži. Za malou chvíli tady bude Moravskoslezský rozhlasový kvíz. I na dnešek, na pátek 28. srpna, mám pro vás připravenou jednu záludnou otázku. A tentokrát to bude otázka z nejmladšího města. Takže začneme. začněte přemýšlet, začněte nad tím fárat, protože zaspívá Dalibor Janda, Michal Tučný a máte šanci vyhrát. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, tady Jaroslav z Krnova.
1: A já vás zdravím, Jaroslave. Z Krnova, jak moc znáte Havířov?
2: No, moc ne.
1: Tak uvidíme. Každopádně dostanete samozřejmě tři možnosti. Tak jste připravený na otázku?
2: Ano, připraven.
1: Tak jdeme na to. Dobře poslouchejte. Havířovské náměstí Republiky zdobí již dlouhá desetiletí velkolepý neonový nápis upozorňující na přítomnost lahůdkářství v patře nárožního domu. Originální neonový nápis se stal jedním ze symbolů celého města a svým pojetím představuje jeden z nejlepších příkladů pouličních reklam z 60. let 20. století v bývalém Československu. Havířov se může pyšnit, a to velmi hrdě, tím, že tento nápis je dodnes zachován, což je zcela ojedinělé. Víte, jaké slovo každý večer svítí nad Havířovským náměstím? A je to buď nápis za A lahůdky, za B delikatesy, anebo za C labužník.
2: Já zkusím ten labužník.
1: A zkusil jste to naprosto správně, opravdu nádherně zářící každý den velkolepý nápis Labužník se vyjímá přímo nad Havířovským hlavním náměstím, nad náměstím Republiky. A samozřejmě nebudeme nikomu dělat reklamu, ale kdybyste potřeboval nutně si zajít na dva rohlíky a 20 deka vlašáků nebo na chlebíček s majonézovým přelivem, tak lahůdkářství najdete samozřejmě v každém městě našeho kraje i v Havířově. Pod jedním neonovým nápisem. Vy samozřejmě vyhráváte, já vám blahopřeju a zůstaňte prosím na telefonu.
2: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.

0: sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 10 hodin 22 minut, za malou chvíli pro vás budeme mít rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme do Vrbna, Úvalna i Bohumína.

0: Po cestách růžových, tohle je Michal David, vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ve Vrbně pod Pradědem dnes začíná dvoudenní výstava modelové železnice. Vidět ji můžete mezi 9. a 17. hodinou ve Vrbenském klubu Mír. A pozvánka i do Úvalna u Krnova. V Úvalně dnes vystoupí zpěvačka Anna K. a zahájí tak dvoudenní festival na Richtě. Na koncert jste zváni na 8:30, takže myslím, že v Úvalně to bude dneska večer super. Kdo bydlíte blízko, nenechte si to ujít. Tam je totiž vždycky dobře. No a pozvánka i do letního kina v Bohumíně ve 20 hodin. Tam začíná Netopíří noc. Návštěvníky čekají tvůrčí dílny, promítání dokumentů i noční stopování netopírů. To je bohumínský letňák dneska od 8 od večera. No a ještě jedno upozornění na závěr našich typů. Jak už jsme avizovali, v našem vysílání jste před pár dny mohli slyšet pozvánku na naší dnešní akci Nahoře prašivá, kde měla vystoupit i písničkářka Kači. Bohužel jsme museli z technických důvodů tuto akci odložit a momentálně pro ní hledáme nový termín. Takže na prašivou si dnes klidně můžete vyjít. Je tam otevřená chata a je tam moc krásně. Můžete se toulat beskydami mezi višními lhotami a komorní lhotkou, ale naše akce s koncertem Kači tam dnes nebude, tak děkujeme za pochopení.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 2 minuty po půl jedenácté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Lidé v Horní Lomné musí vodu z obecního vodovodu před pitím převařit. Laboratoře zdravotního ústavu v Ostravě totiž při odběru z vrtu objevili ve vodě koliformní bakterie. Nejnovější výsledky rozboru vody z dnešního rána ale už vyšly dobře a přítomnost bakterií se nepotvrdila. A tak radnice čeká, až krajská hygienická stanice potvrdí, že může odvolat bezpečnostní opatření. My máme na místě naši reportérku Natálii Janeškovou a za malou chvíli se s ní spojíme.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Teď společně zamíříme na Jablunkovsko. Horní Lomná čeká na potvrzení krajské hygienické stanice, že může odvolat bezpečnostní opatření týkající se pitné vody. Laboratoře zdravotního ústavu totiž v tomto týdnu objevili v pitné vodě zvrtu koliformní bakterie. Nejnovější výsledky z dnešního rána ale přítomnost těchto mikroorganismů vylučují. Já už do Horní Lomné zdravím naši reportérku Natálii Janiškovou. Natálie, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaký je teda teďka aktuálně stav vody ve vodovodech v Horní Lomné? Jak to obyvatelé obce zvládají?
1: Voda je podle těch nejnovějších výsledků laboratoře zdravotního ústavu v Ostravě opravdu nezávadná a radnice čeká, kdy bude moct bezpečnostní opatření rozvolnit. Lidé totiž museli posledních pár dní vodu z vodovodu převařovat anebo ji vůbec nepít a kupovat balenou. Potkala jsem tady paní, která mi říkala, že to není tak hrozné a že vodu převařuje i svému psovi a kočce. Na radnici se obrátilo i několik lidí, kteří sem míří na víkend na dovolenou a ptali se, jaká je ta situace a jestli si mají sebou něco speciálního přibalit. Obec informovala o zdravotním riziku pití pitné vody na svém webu, na sociálních sítích, ale taky prostřednictvím SMS zprávy, která místním dorazila na mobilní telefon. Obec přijala taky bezpečnostní opatření a do vody jsou přidávané dávky chlornanu sodného, který bakterie likviduje, a zároveň ale v takovém množství, které stanovují normy pro pitnou vodu.
0: A o jaké bakterie tedy konkrétně jde? V čem je ten problém?
1: Voda z vrtu v Horní Lomné nevyhověla v jednom z mikrobiologických ukazatelů, a to jsou právě zmiňované koliformní bakterie. Jde o skupinu mikroorganismů, které se běžně vyskytují v trávícím traktu teplokrevných živočichů, ale také v půdě a ve vodním prostředí. Některé jsou pro člověka neškodné, jiné představují riziko, mohou způsobovat zejména gastrointestinální obtíže, jako jsou průjmy, nevolnost nebo zvracení. Do téhle skupiny patří i třeba bakterie Escherichia coli. Podle mluvčího krajské hygienické stanice Aleše Kotrly se ale přítomnost konkrétně Escherichia coli ani intestinálních enterokoků, což jsou hlavně ukazatelé fekálního znečištění, neprokázala. Kotrla dodává, že převaření vody je v tomto případě účinný a spolehlivý způsob její dezinfekce a významně snižuje případná zdravotní rizika spojená s přítomností mikroorganismů. No a já ještě doplním, že v sousední obci Dolní Lomná problém s pitnou vodou nemají, protože mají úplně jiný zdroj pitné vody.
0: Každopádně my držíme palce všem Hornolomňanům, aby se mohli z ponárdla napít dobré z vody. No a díky, tohle byla Natálie Janišková a přejeme krásný den na Jablunkovsko.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
1: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž nahalčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
0: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psal mi jeden náš posluchač a chtěl vědět, jak má ošetřit vykotlanou část kmene jabloně, tedy místo, kdy někdo uřízl před léty větev, část stromu tady vyhnila a je tam díra jako pěst. Kamarádi mu doporučili, aby tu vykotlanou díru zalil betonem, anebo montážní pěnou, anebo jílem. Ptal jsem se na to jednoho zahradníka a ten tvrdí, že na to je úplně jiný postup. On by tu díru nejprve pořádně vydlabal, aby se zbavil hniloby, pak se to musí zatřít univerzálním fungicidem, který chrání rostliny před plísněmi a bakteriemi a je vhodný k ochraně stromů. A nakonec musíte místo povrchově zabezpečit proti vnikání vody, tedy zastřešit, aby do té díry voda nevtékala, ale aby to tam dýchalo. Škoda, že mi ten náš posluchač v tom svém naléhavém dopise o zraněné jabloni nenapsal svou adresu, poslal bych mu celý postup, aby věděl, jak to udělat. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Blíží se 11. hodina, už za 4 minuty do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dozvíte se například, že dopravci v červenci na mýtném zaplatili přes 1,5 miliardy. Zprávy v 11.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dopravci v červenci na mýtném zaplatili přes 1,5 miliardy. Ve druhém čtvrtletí roku rostla česká ekonomika o necelá 2%. V září začne v Ostravě stavba nové lávky přes Ondřejnici. Bude slunečný pátek, teploty vystoupají až na 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1,7 miliardy korun. Je to o 2% víc než ve stejném období v loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měla letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermiet.
2: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
0: Cyklisti a chodci se v ostravské části Proskovice dočkají nové lávky přes říčku Ondřejnici. Stavba začne v září. Špatný stav původní lávky ukázali před 2 lety povodně a město ji na 1,5 roku zavřelo. Stavbaři teď postaví odolnější konstrukci z betonu. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka bude lávka v provozu od jara příštího roku.
3: Původní lávka je v nevyhovujícím technickém stavu a nahradí ji nová stavba. Budoucí lávka vydrží až 100 letou vodu. Upravena bude i cyklostezka v celkové délce zhruba 93 metrů. Ta je součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 5 a evropské trasy střední Evropou.
0: Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na 3. nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
4: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu přidají přehánky, zpočátku místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na 65. kilometru dálnice D48 je ve směru na Frýdek Místek porouchané auto. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 11. hodině. Lucie Kociánová se pro tentokrát rozloučila s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne vám už nabídne Lenka Blažejová. Je pátek 28. srpna a pátek po 11. hodině, tak to už je prostor pro Ivu Piskalovou a jejího hosta. Za malou chvíli vám představí mimořádně talentovanou čerstvou absolventku Mendelova gymnázia v Opavě Marii Hajdrovou, která si v africké Keni přivezla prvenství z mistrovství světa v debatování v angličtině. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Karel Gott, Helena Vondráčková a vám všem krásné dobré dopoledne přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, dobré dopoledne, vám přeje Iva Piskalová a ve studiu srdečně vítám dámu, která má čerstvý maturitní list, maturitní vysvědčení v kapse a taky obrovský úspěch za sebou, mistrovství světa v debatování. Zažila ho Marie Hajdrová, dobrý den Marie.
2: Dobrý den.
1: Která, jak už jsem řekla, odmaturovala a teď vy si řekněte kde?
2: Odmaturovala jsem na Mendelově gymnázium Opavě tenhle rok.
1: Kolik let jste tam chodila celkem?
2: Chodila jsem tam na 8 let, na 8 letku, takže hned po 5. třídě jsem se rozhodla, že chci jít do Opavy a tam jsem pak studovala.
1: Nedebatovalo se o vás doma o tom, že byste nešla na 8 leté?
2: Ne, naštěstí mi to prošla pala starší ségra, takže jsem už to pak měla jednoduché, no, doma přesvědčit, že tam chci.
1: Ona má taky 8letý gymnázium.
2: Jo.
1: Takže jste nastoupila, jasně, ty tři první 4 roky byly takové jakože, no, a teď najednou, jako, co se stalo, že někdo ve vás objevil talent argumentovat v angličtině na světové úrovni?
2: Tak já jsem vlastně byla odmala hodně ukecená, už ve školce mi právě říkali, že jsem taková paní starostka, nebo tisková mluvčí.
1: Moniko, poslouchej.
2: Tisková mluvčí. Takže já jsem vždycky věděla, že chci dělat něco s mluvením, ale i s argumentací, s politikou, vždycky mě to strašně zajímalo. A měla jsem právě to štěstí, že na naší škole je skvělý debatní klub. Viděla jsem prostě na stránkách školy, různě na nástěnkách, že opravdu jako naši studenti jezdili po celé České republice a hodně se jim dařilo. Takže já jsem se vlastně na konci té 9. třídy, nebo tedy té kvarty, rozhodla, že chci přijít na debatní klub, vyzkoušet si to a naopak jsem už tam zůstala další 4 roky.
1: No, vy jste přišla, promluvila jste a pan profesor asi nějaký, že jo, no, češtiny nebo...
2: A nás to vedou studenti, takže vlastně o 3 roky starší lidi, než já, to tam vedli, organizovali všechno, takže u nich jsem pak zůstala, no.
1: Aha, byl tam nějaký vstupní pohovor, nebo stačilo jenom, že jste si s tím nejstarším, tím šéfem toho klubu takhle popovídala jako my dvě teď?
2: Mm-hmm. No, je to přístupné úplně všem. Tam vlastně v pátek po škole může přijít kdokoliv, sednout si, poslouchat, přidat se do té diskuze a potom, když zjistí, že se mu to líbí, tak tam může chodit, takže to otevřené úplně všem.
1: Marško, nám trochu dříve narozeným to prosím musíte dovysvětlit ještě polopatičtěji. Jakože tady v pátek, já nevím, ve dvě, mm-hmm. je jedna z učeben toho gymnázia mm-hmm. otevřená.
2: Ano.
1: Na tabuli je napsáno, já nevím, nedostatek potravin v Africe třeba, jo? Nebo?
2: Může to tak být. Mhm. Jo, ten debatní klub většinou buď dělá nějaké právě debaty, že člověk může přijít a vidět už rovnou dva týmy proti sobě argumentovat, přijít si to třeba poslechnout, říct si, že to je pro něho a poté tam vlastně zůstat a účastnit se těch dalších debat. A nebo právě máme nějaké praktičtější cvičení, že třeba právě zadaná nějaká teze, jak jste správně řekla, třeba nějaké to téma a člověk si může vyzkoušet na tu danou tezi dát třeba nějakou 5minutovou řeč mezi tím, co se ostatní potom můžou ptát na různé otázky a podobně. Takže opravdu záleží na tom, jaký je zrovna formát toho klubu, ale většinou tam bývají právě nějaké jednodušší cvičení, aby se i ti nováčci mohli účastnit nějakých těch debat.
1: Jde to o argumentaci taky, abyste mezi sebou vytvořili třeba dva týmy a argumentovali, jeden řekne něco a vy mu to se snažíte třeba vyvrátit.
2: Určitě, právě debata se snaží co nejvíce přiblížit i tomu reálnému světu, aby naučila lidi jako kriticky myslet, ale zároveň být připraveni na to, že lidé budou mít protiargumenty. Právě proto jsou v debatě i dvě strany, afirmace a negace, které se proti sobě utkávají. Takže různé ty vstupy těch lidí, nějaké ty křížové otázky třeba a podobně jsou určitě nedílnou součástí debatování.
1: V které skupině jste byla raději vždycky ze začátku, než jste se tak jako...
2: To záleží asi na tématu. Kdyby třeba bylo, jsou lepší kočky nebo psy, tak to je jako spíše na nějakém osobním pohledu, ale musím říct, že ze začátku pro mě byla asi těžší ta negace, protože přece jenom říct a rozporovat něčí argumenty je jako těžší, když už před váma jde třeba někdo zkušenější než jste vy. Ale myslím si, že opravdu záleží na tom, o jakém tématu se člověk baví. Když třeba o něčem více toho ví nebo více toho načet, tak je mu samozřejmě bližší ta strana, s kterou jako i vnitřně víc souzní.
1: Já myslím, že už v těch prvních necelých 5 minutách jste přesvědčila posluchače Českého rozhlasu Ostrava, že váš historický úspěch na mistrovství světa v debatování nebyl náhodný. Marie Hajdrová a její 4 kolegové z celé České republiky obsadili, já to tady ráda řeknu, na tom mistrovství jako neuvěřitelné 13. místo, ale Představte si, že tam přijeli zástupci 74 zemí, takže získat 13. místo, ale v první byli v debatování v angličtině. A tomu se budeme věnovat za chvilku.

0: Marie Hajdrová, čerstvá maturantka na gymnáziu, Mendlově gymnáziu v Opavě, je hostem Českého rozhlasu Ostrava, protože právě před pár dny přijela z mistrovství světa v debatování, byla členkou reprezentace české a přivezli na uvěřitelné 13. místo, bylo tam 74 zemí z celého světa. Ale vy jste vyhráli, jak už jsem řekla před chvilkou, vlastně byli jste nejlépe neanglicky mluvící tým, protože ty debaty byly?
1: Byly v angličtině. To je vlastně speciální kategorie, jí se říká EFL, což znamená English as a Foreign Language, tedy angličtina jako cizí jazyk. A je to speciální kategorie právě pro ty týmy, které nejsou buď jako rodilé anglicky mluvící debatéři, anebo nemají třeba rodiče nějaké cizince, tak již nechodí na mezinárodní školy nebo podobně. Takže se nám podařilo získat právě první místo v té kategorii lidí, kteří nechodili na nějaké zahraniční školy, ale opravdu jsme jenom Češi, kteří se naučili anglicky, hlavně teda bych řekla aspoň já osobně, díky debatování, a poté vlastně byli schopni se umístit nejlépe mezi konkurencí těch ostatních anglicky nemluvících debatérů.
0: Chodila jste od školky asi do angličtiny, předpokládám?
1: Není tomu tak. Já právě, jak říkám, jako pro mě to debatování otevřelo strašně moc dveří a myslím si, že ta angličtina je pro mě asi jednou z nejdůležitějších nějakých schopností, které jsem díky debatě byla schopná získat. Mě angličtina vždycky bavila, měla jsem skvělé paní učitelky, ale přeci jenom bavit se několikrát týdně anglicky a mluvit delší dobu, to je něco, co se asi ve většině tříd a ve většině škol úplně dít nemůže. Takže právě díky tomu, že jsem byla nucena mluvit anglicky i psát vlastně si nějaké ty řeči, nějaké ty přípravy, číst různé články, noviny, abych byla pořád v obraze, protože debata je častokrát o současném dění, o politice, o tom, co se děje ve světě. Tak myslím si, že všechny tady tyhle věci se propojily a dohromady mi to dalo fakt skvělou průpravu právě na tu angličtinu.
0: Takže vy jste nevycestovala třeba během středoškolského studia na další dobu někam do zahraničí a byla nucená mluvit jenom anglicky?
1: Ne, já jsem byla jenom jeden týden, jsem studovala na University of Cambridge, to jsem vlastně v rámci jedné soutěže vyhrála takové stipendium, takže jsem mohla si vyzkoušet studovat práva v zahraničí, ale byl to jenom jeden týden. Jinak jsem vždycky jezdila na nějaké soutěže, třeba právě už tou debatou, když už jsem byla pokročilejší debatér, třeba na nějaký víkend do Německa nebo na Slovinsko, ale jinak ne. Nějaký delší pobyt se mi nepodařilo během střední ještě navštívit.
0: A ten týdenní pobyt v Cambridge vám dal něco?
1: Určitě. Jako pro mě byl Cambridge vždycky strašným snem a pořád tak trošku věřím, že se tam někdy podívám na nějaké další období. Každopádně mě to strašně inspirovalo, protože tam studuje spousta skvělých českých studentů, kteří právě ten program, tu experience Cambridge, dělají pro ostatní Čechy, kteří chtějí zkusit, jestli ta Cambridge pro ně je a jak je to vůbec možné. Takže jsem mohla fakt být celý ten týden v okolí lidí, kteří jsou strašně talentovaní, strašně chytří, a podařilo se jim dostat na to Cambridge, i když teď po Brexitu je to strašně drahé a strašně těžké. Takže to je jako fakt hodně inspirativní vidět tolik lidí, kteří se šli za svými sny.
0: Tak inspirativní bylo určitě i mistrovství světa, které teda bylo v Africe, v Keni. A kolik vlastně těch 74 krát 5?
1: Ano, je to tak.
0: To rychle spočítejte, prosím, za mě.
1: Teda tak tu matiku tak rychle neudělám.
0: Takže matika není úplně nejoblíbenější předmět.
1: To určitě ne. To není přímá silná stránka.
0: Ale spíš si myslím, tak jestli se tam vytvořila komunita mezi vámi a jestli jste prostě vytvořili, i když jste byli soupeři de facto, ale jestli jste se prostě propojovali, když jste byli fakt z celého světa, stejně staří přibližně.
1: Jo, to určitě, to je další velký aspekt toho debatování, že člověk potká lidi ze spousta odlišných kultur, z odlišných koutů zemí, a díky tomu, že se bavíme o politice a o různých názorech, tak to jako myslím si, že opravdu hodně boří ty mosty. Takže jsme se začali bavit s týmy z Jordánska, z Ugandy, z Evropy, všemožně. A bylo to opravdu skvělé. Tam bylo i spoustu různých vlastně aktivit, jako například takzvaná Culture Night, kde se právě sdílely ty různé jiné kultury, mohli tam lidé ochutnávat nějaké naše české sladkosti a podobně a dozvídat se o České republice. Takže v rámci těchto aktivit se to ještě více prohloubilo. Můžu říct, že mám snad kamarády, kteří mi vydrží opravdu jako dlouho právě z celé Evropy a i z celého světa.
0: Jak dlouho to trvalo jenom, prosím, ten celý proces, to mistrovství?
1: To mistrovství jako takové trvalo týden. Každopádně bylo tam spoustu dnů přípravy před tím mistrovstvím, takže když jsem letěla do té Keni, tak jsem vlastně byla víceméně měsíc pryč. Měsíc pryč právě tady z Moravskoslezského kraje ode mě z domova, protože tam byly ještě různé přípravné kempy a podobně, které jsme absolvovali.
0: Ano, o tom, jak vypadala příprava na to mistrovství a i samotné mistrovství, ten průběh nám Marie Hajdrová, dnešní host Českého rozhlasu Ostrava, určitě řekne, ale až po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kravařích žije Marie Hajdrová, studentka, vlastně už ne, studentka, bývalá studentka Mendelova gymnáziu v Opavě a hlavně česká reprezentantka v debatování. Tak Maruško, jak vypadala příprava na to mistrovství? Jste říkala, že jste skoro měsíc nebyla doma. Já vím, že jste byli týden v Dubaji třeba.
1: Ano, ano.
0: Vás zavřeli někam a...
1: Ano, tak ta příprava vlastně na to mistrovství začala už toho září předchozího roku, protože proto, aby se člověk vůbec dostal do toho českého národního týmu, tak je potřeba projít různými pohovory, jezdit na turnaje už během toho celého školního roku a podobně. Takže kdybych měla říct, kdy jsem se začala připravovat na mistrovství, tak bych musela říct už asi pár let dozadu, protože to opravdu trvá jako hodně dlouho, než se člověk dostane na nějakou úroveň, kde je schopen už vlastně debatovat proti té mezinárodní konkurenci. Každopádně, co se týče té opravdové nejvíc intenzivní přípravy, tak bylo potřeba hodně se sladit, jak za prvé, jak týmově, a za druhé se i připravit na nějaké ty teze a debaty, které už byly předem připravené. To znamená, že jsme věděli dopředu ty témata a museli jsme se o nich opravdu hodně přečíst, aby jsme věděli, jak je oddebatovat. Takže to byly fakt hodiny projíždění různých článků, videí a podobně, které jsme dělali vlastně už v té Dubaji, ale i předtím v Praze. Jsme se tak ještě předtím dali dohromady a zkoušeli si tedy psát nějaké ty první připravené řeči.
0: Aby mezi jsme si sebou zkoušeli. Jste, ale stále byly jenom ta pětka.
1: Jenom ta pětka plus ještě tedy naši trenéři, což jsou vysokoškolskí studenti, kteří to dělají vlastně dobrovolně. Takže ti nám jako strašně moc pomáhali a koregovali nás vlastně, jak to máme dělat, a různě nás zkoušeli, testovali, debatovali taky někdy proti nám, aby jsme si vyzkoušeli i co můžou říkat oponenti.
0: Aha, ti vám dělali právě tu druhou stranu, ne? Si předmyslím. A ten tým tedy byli spolužáci odkud, z jakých měst?
1: Tak jedna moje spoludebaterka je z Ostravy a poté další spoludebater je z Přerova a potom dva jsou z Prahy, z Menza gymnázia.
0: Mhm. A ta ostravská kolegyně teda, s tou jste se znali dobře předtím nějak nebo?
1: Znali jsme se nějakou dobu právě z těch českých turnajů, kde se různě vidíme o víkendech, ale více nás zblížilo právě tedy až to mistrovství. Myslím si, že jsme dohromady pak dali takovou fajn partu a že opravdu procházet si tolika hodinama tréninku denně, ale zároveň i chodit třeba spolu ven a jako různě blbnout, tak to všechno ty lidi jako opravdu stmelí.
0: A v té Dubaji jste potom tedy měli nějaké prostě nějaký hotel a tam určenou místnost, ve které jste denně museli trénovat, nebo?
1: Je víceméně takhle, no. Někde jsme taky šli i ven, ale většinu času jsme opravdu fakt intenzivně věnovali té debatě. Někdy jsme se třeba domluvili s nějakýma zahraničníma týmama a online jsme si volali a zkoušeli si nacvičnout nějaké přátelské debaty, abychom si to odzkoušeli, ale opravdu jsme jako hodně makali právě na tom hotelu, pořád něco přepisovali, něco říkali nahlas, zkoušeli si, jak mluvit pomalu, jak rychle, aby jsme to všechno stihli do těch 8 minut, jak dlouho trvá vlastně řeč, takže to opravdu bylo hodně intenzivní.
0: A z těch 5 lidí je vždycky jeden člověk jako mluvčí, anebo mohou všichni jako navzájem?
1: Debata vlastně funguje tak, že jsou proti sobě 2 trojčlenné týmy, takže nás je vlastně 5, ale v té samotné debatě debatují 3 členové, 2 sedí a různě se střídají jako ve většině sportech nebo různých jako týmových soutěžích. A právě každý ten řečník má určitou roli. První začíná tu debatu, říká vlastně tedy nějaký ten case, nějakou tu argumentační linii té strany. No a pozdější řečníci právě reagují a ten třetí to tak jako uzavírá a přesvědčuje ty rozhodčí, proč by měli volit právě tu jejich stranu. Takže každý má nějakou svoji vlastní roli, každý má 8 minut a snaží se tedy přesvědčit rozhodčí, že ten jejich tým je lepší než ta protistrana.
0: Dobře, a ti dva zbývající nemohou nějak napomáhat zrovna v tu chvíli tomu, který diskutuje?
1: Zrovna tu chvíli ne, právě už jako jenom sedí a jako dívají se na tu debatu, ale předtím mají hodinu na přípravu, pokud je to tedy nepřipravená teze, kde všech 5 lidí dává hlavy dohromady a právě se rozhodují, kdo půjde na tu debatu. Například, kdyby to byla debata o sportu, tak já asi nejspíš budu sedět a pošlu tam kluky spoludebatéry, kteří tomu rozumí víc. Takže právě podle toho, kde jsou silné a slabé stránky toho týmu, tak se během té hodiny rozhoduje, kdo teda půjde debatovat tu danou debatu.
0: A proti teda vám studentům sedí někdo starší, zkušenější?
1: Jsou to vlastně vždycky 2 středoškolské týmy.
0: Jsou to.
1: Takže
0: vaší věkové skupině.
1: Ano.
0: A losovalo se mezi tím, s kým třeba začnete proti sobě? Bylo to formou losu?
1: Ano, je to vždycky formou losu, ty první dvě debaty na tom mistrovství a potom se to páruje právě podle výher a proher, takže když prohráme, tak jdeme proti týmu, který taky prohrál v předchozím kole a podobně. Takže poté se to už podle síly týmu rozhoduje, proti komu se bude dál debatovat.
0: Takže mezi 16 nejlepšími týmy světa vás zastavilo Německo, kterému jste podlehli těsným výsledkem 1-2 na hlasy rozhodčích. To je fakt, jako kdybychom si povídali o nějakém fotbalu nebo hokeji, ale ne, milí posluchači, já si s Marií Hajdrovou stále povídám o mistrovství světa v debatování, které prožila tato naše rodačka z Krvař, prožila ho v Keni, to mistrovství.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: s Marií Hajdrovou, která je čerstvou maturantkou na Mendlově gymnáziu v Opavě, si povídáme o její vášni pro debatování. Tak jak jsem to pochopila, Maria, tak vám to dělá dobře s někým o něčem diskutovat a dokonce v angličtině? Nebo je vám to stále bližší v češtině?
1: No, myslím si, že už mi je to bližší v angličtině, protože někdy mám i doma problém, když se bavím právě s rodičema, že mám zvláštní syntax ve větě nebo tam hodím nějaké anglické slovíčko. Takže už bych řekla, že možná i ta angličtina je mi bližší. Každopádně, opravdu, jak jste zmínila, je to fakt vášeň. Dělám to vlastně už 5 let a je to opravdu něco, co mě celou střední provázelo. Vlastně mi to napomohlo někam dál směřovat i do budoucna. Takže debatování je opravdu jako celý.
0: Takže já myslím, že když jste podávala přihlášku na vysokou školu, snad mohu říci, že to je právnická fakulta v Brně, tak tam nebylo vůbec pochyb, že by vás nepřijali.
1: No, já jsem právě díky debatování ani nemusela psát přijímačky. To je taky jedna taková věc, s kterou mi debata pomohla, a to je to, když se vlastně člověk v rámci České republiky umístí do 3. místa, tak nemusí na práva v Brně psát přijímačky, jenom pošle vlastně ověřený diplom, že se umístil na tom a tom místě v té české debatní lize, tudíž jsem měla prominuté přijímačky a nemusela jsem ani psát, takže vlastně debata se mi promítla hodně i tady do toho.
0: Česká debatní liga je, dá se to někde sledovat nějak jako ty souboje vaše?
1: Určitě, tak finále jsou nahrané na YouTube, většinou probíhají finále v Senátu České republiky, takže to se dá buď živě sledovat přenose Senátu a poté později je daný na YouTube. A když probíhají nějaké turnaje, tak ty jsou také vlastně přístupné veřejnosti a lidé na ně můžou chodit, ale většinou to jsou o víkendu na různých středních školách po České republice ty turnaje, takže většinou se tam přijde podívat třeba nějaký rodič nebo nějací studenti, ale veřejnost o tom ještě nemá úplně tak moc jako povědomí.
0: Přiznám se, že to slyším od vás poprvé. To znamená, že teď, když odejdete na vysokou školu, tak tam už jako ta debatní liga nepokračuje pro vysokoškoláky?
1: Tak v rámci vysoké školy pořád probíhají různé české turnaje, například akademické mistrovství Česká Slovenska, které také probíhá pro studenty vysokých škol, takže pořád nějaké soutěže jsou, ale určitě jich není tolik a určitě to není nějaká průběžná liga jako na té střední škole, že jsou spíš nějaké náhodné otevřené turnaje, než aby to opravdu bylo jako celoroční sledovaná soutěž.
0: No tak dovedete si to představit, že nebudete chodit na tréninky?
1: No já na ně snad pořád chodit budu, jako když jdu na vlastně univerzitu v Brně, tak tam pořád ještě univerzitní debatní klub je, takže já se těším, že z té debaty pořád úplně nevypadnu, ale budu jezdit určitě na ty středoškolské turnaje jako rozhodčí, rozhodovat ty středoškoláky.
0: To si myslím, že budete teď v roli toho, kdo bude hodnotit a budete spravedlivá, ne? Jako tam vám dali rozhodčí jenom vlastně... To jsou 3 rozhodčí, že? Myslím, jste říkala.
1: Bývají 3, může být i samosoudce a někdy bývají panely až 7 rozhodčí.
0: Samosoudce přece nemůže zodpovědně říct, že jste byli horší než ti Němci, kteří vás zastavili v postupu do dalších kol.
1: Tak, rozhodčí procházejí spousty školeníma, takže by to opravdu mělo být co nejvíc objektivní a mají opravdu tabulky, kterých se můžou držet. Ale někdy debatéři, když prohrajou debatu, tak přece jenom mají tendenci říkat, že ten rozhodčí to viděl špatně. No.
0: Takže z vás se vlastně teď stává rozhodčí už regulérní a budete se snažit tedy na ty středoškolské akce chodit radit?
1: Určitě. V rámci debaty po té, co proběhne to rozhodnutí, tak právě rozhodčí častokrát dávají nějaké osobní rady a typy těm debatérům, jak se zlepšit. A je to ta věc, která ty debatéry častokrát posouvá mnohem dál. Někdy se to špatně slyší, já sama si pamatuju, že mi to nikdy nebylo příjemné slyšet, že v té mojí řeči mi chyběl opravdu kousíček a mohla bych porazit tu protistranu, ale je to ta věc, která ty lidi pak posouvá debat něco nejdál. Takže doufám, že snad budu moct i někomu dobře poradit a třeba mu říct něco, co mu fakt jako hodně pomůže.
0: A debatujete i doma se sestrami, snad mohu říci, že jste hezká početná rodina 4 sester, takže argumentujete si, ale nemyslím teď jako pracovně, ale jestli jste schopná jako i v civilním životě argumentovat tak, aby protistrana neměla smeč.
1: Tak já se snažím, ale bohužel sestry právě nemají ty pravidla a nedrží se těch argumentačních linek, takže tam to bohužel nikdy nedopadá tak skvostně, ale ano. Myslím si, že se to určitě propisuje do toho, jak mluvím, jak se snažím ostatní přesvědčovat, ale ne vždycky se to potká s úspěchem.
0: Ale babičku asi nepřesvědčujete, ne? Třeba když jako...
1: ne, bohužel, jako tam bych se i snažila, myslím si, že by ten debatní žargon neměl úplně pochopení.
0: No, já myslím, milí posluchači, že nás Marie Hajdrová přesvědčila, že fakt se nemusíme obávat naší generace, která je prostě na začátku života. Marie je 19 čerstvých a je skvělá. Moc vám gratuluji ještě jednou k tomu životnímu úspěchu a pro úspěchu pro Českou republiku, který jste přivezla spolu se svými týmy, kolegy z týmu, a přeju vám hodně štěstí na vysoké škole.
1: Moc děkuji.
0: Milí posluchači, s milou dámou Marií Hajdrovou si povídala Iva Piskalová. Naschledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava nabídneme zase v pondělí po 11. hodině. Teď za malou chvíli v dopoledním vysílání ještě rychle zamíříme do Havířova. Ten totiž bude patřit skateboardingu. Do tamního skateparku míří jezdci z různých koutů Česka, aby poměřili své triky a dovednosti. A to v dalším kole českého skateboardového poháru. Za malou chvíli s Petrou Pivkovou z Havířova.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Skateboardy, triky a souboje o postup do finále. Havířov se na dva dny stává jedním z center českého skateboardingu. Tamní skatepark totiž hostí další zastávku českého skateboardového poháru. Na programu jsou závody ve streetu i parku a své dovednosti poměří jezdci různých věkových kategorií. My už přímo na místě v havířovském skateparku máme redaktorku Petru Pivkovou. Petro, dobré dopoledne, tak jak to tam vypadá, jaká je tam atmosféra?
1: Krásné dopoledne. Musím říct, že tady v Havířově je opravdu atmosféra výborná, nejenom počasí vyšlo, ale je tady i spousta diváků, kteří právě teď fandí při kvalifikačních, teďka nevím, jak to mám říct, utkání, co nejsou, ale závodech, jízdách. A vypadá to, že těch nadšenců, kteří se rozhodli, že to dneska vyzkouší a kteří se kvalifikovali, tak je opravdu mnoho. A já jsem tady už s panem Vašutem, který je jeden z organizátorů tady tohle mistrovství a utkání, tak řekněte mi, kolik lidí nebo kolik jezdců se přihlásilo na tento šampionát?
2: Takže vlastně na tento český pohár se přihlásilo přes 120 riderů jezdců z celé České republiky vlastně ve různých věkových kategoriích a disciplínách.
1: My jsme se bavili o tom, že ty kategorie jsou opravdu široké, tak můžete říct, od kolika do kolika se vlastně může jezdit?
2: Takže vlastně první kategorie je do 15 let, což jsou děti do 15 let, pak je věková kategorie od 15 do 40 let, pak je takzvaná OG, což jsou starší páni nad 40 let, kteří to jezdí jako sporadicky, protože už samozřejmě ta fyzika není to, co bývalo. A ještě máme holky, které se ale nerozdělují věkově, které jedou dohromady.
1: A dneska nás čekají ty kvalifikace a co potom zítra?
2: Vlastně dneska nás čekají kvalifikační jízdy, v některých věkových kategoriích semifinálové jízdy a zítra nás čeká vlastně vyvrcholení, kdy si pojedou ve všech kategoriích a disciplínách finálové jízdy a na konci dne se pojede best trick contest, to znamená o ty nejlepší triky z celého dne.
1: No tak já přeju, ať to všem vyjde, ať favorité jsou ti, kteří budou potom rádi a stát na bedně a ať si to užijete. Děkuju moc.
2: Děkuju moc, mějte se pěkně.
1: Tak pokud byste si chtěli podívat na to, jak to vypadá na takových skateových závodech, tak se určitě vydejte do Havířova, protože tady je na co koukat.
0: Petra Pivková z Havířova z tamního skateparku. Díky a dobré dopoledne.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava míří do svého finále. 6 minut do zpráv, v dopoledních zpráv. Právě na nich intenzivně pracuje Lenka Blažejová a v pravé poledne vám je odehrajeme. No a potom po zprávách už je tady vaše oblíbená hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Máte se na co těšit, protože tady bude hodinka, kdy si písničky budete vybírat sami.

Železniční stanice v Hlučíně se už po páté změní na festivalovou scénu. V Hlučíně začíná Bahnhof Fest. No a Lenka Blažejová toho ví mnohem více, prozradí ve zprávách v poledne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, vakcíny totiž nedostanou včas. Koupání v Moravskoslezském kraji komplikuje zhoršená voda v Bašce a v Brušperku. Vlakové nádraží v Hlučíně hostí hudební festival. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl aktuálně předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
2: Dlouhodobě se proti chřipce v Česku nechává očkovat jen 7 až 10% lidí. Zhoršená kvalita vody nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění. V Brušperku nelze při koupání vyloučit ani riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, řekl to mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je voda vhodná ke koupání. Učitelům a pracovníkům škol končí přípravný týden. Chystají v něm školy na nástup žáků a studentů. Sestavují rozvrhy a chystají třídy. Školní rok začne v úterý 1. září. Chystají se na něj třeba na základní škole pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm.
4: Zatímco učitelky odvážejí na vozících do svých tříd učebnice, okna a lavice má na starosti pracovnice školy Bohumíra Janíková.
5: Dodělám okna, tady se musí všechno lavice vytřít, takže práce je to opravdu kýble, voda, smeták.
4: Úklidem ale příprava nekončí, říká ředitelka školy Zita Koláčková.
6: Musím taky nachystat třeba plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, veškerou dokumentaci, komunikuju s paní vedoucí školní jídelny, domlouváme se na sestavování jídelníčku.
4: Do lavice školáci vrátí 1. září. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Vlakové nádraží v Hlučíně se už popáté změní na festivalovou arénu. Začíná dvoudenní přehlídka kapel Bahnhoffest. Podle pořadatelů i letos zahrají hlavně místní regionální muzikanti. Během dvou dnů vystoupí 19 různě zaměřených hudebních skupin. Akce začne v 16 hodin.
1: Počasí.
2: Noci bude oblačno, postupně od západu zataženo a místy přehánky nebo bouřky v Jeseníkách mohou být i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Zítra bude v regionu oblačno, postupně polojasno a přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na horách 15 až 19 a vítr zítra mírný jihozápadní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě aktuálně z dopravy v ulici Orlovské v Ostravě vyšetřuje teď policie nehodu dvou osobních aut. Je tam částečně omezený provoz, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 12. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. No a teď už popoledně je pro vás připravena hudební pošta. Máte-li tedy hudební přání nebo chcete-li do světa vyslat vzkaz, tak telefonujte a volejte. 596 11 22 66, to je telefonní číslo Českého rozhlasu Ostravě. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přejí Lenka Blažejová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní putování za písničkami a za přáními začínáme v Libhošti. Míříme na Novojičínsko. Čeká nás tam Radek. Dobrý den, přeju.
2: Dobrý den, tady Radek. Já bych chtěl nechat zahrát panu Josefu Škarkovi z Libhoště k jeho narozeninám. Přeju mu hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
1: My taky přejeme všechno dobré. Užijte si oslavu a hezký víkend do Libhoště.
2: Děkuji a naschválnou.
1: Naslyšenou.

0: Tak tohle byl Michal Tučný v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A já ještě jednou připomínám všem posluchačům, před několika dny jste v našem vysílání mohli slyšet upoutávku na dnešní setkání na Prašivé, kde jsme měli vystoupit i s písničkářkou Kači. Bohužel jsme ale museli z technických důvodů tuhletu akci na Prašivé dneska odložit a momentálně hledáme náhradní termín. Ale na Prašivou se samozřejmě můžete dneska vypravit, je krásné počasí, chata je otevřená a nahoře je moc hezky. Můžete se toulat mezi Vyšními Lhotami a Komorní Lhotkou. A my teďka do Vyšní Lhot zamíříme taky. Posloucháte hudební poštu a poslouchají i paní Jarmila, která má hudební přání. Tak ještě jednou hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má krásné 21. narozeniny naše milovaná vnučka Venkulka Pěkníková z Kozlovic. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky s přítelem Tomášem a oběma úspěch při studiu na Olomoucké fakultě. A v neděli odjíždí na dovolenou karavanem po Evropě, tak ať si to krásně užijí. To přejí babička, dědečkové, strejda Pavel, Radek a Vašek s rodinami a hlavně rodiče z Kiki, Milatovi, Revendovi a teta Aris Fritku. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybrání písničky a krásný den.
0: Rádo se stalo a do Kozlovic přeju šťastnou cestu. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Don't Blame Me, tohle byla Taylor Swift na přání, které bylo vysláno z Vyšních Lhot do Kozlovic a vy posloucháte Hudební poštu. Míříme za přáním dalším. Tentokrát do Hlučína, čeká nás tam paní Jana. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana Bartoncová z Hlučína a prosila bych zahrát mojí vnučce, která má dnes 8 roku. A přeju jí hlavně hodně štěstí, zdraví, přeje jí to maminka, tatínek, tady hodně dětí, které má strašně ráda, kamarádky, kamarády a hlavně její sestřičky.
1: Krásné
2: děkuji
1: přání,
2: vám
1: babičko.
2: Za to zahrání písničky.
1: Rádo se stalo, mějte se moc hezky a zdravíme do Hlučína.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Na historky z historie si budete muset počkat do zítřejší 14:30. Teď posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a máme tady další přání. Míříme do Řepiště, tam nás čeká Pavlína. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím všichni v rozhlase a dnešní písničku, kterou jsem vybrala společně s váma, bych chtěla poslat mojí milované vnučce Natálce Borové z Horních Datyň, která zítra oslaví krásné 14. narozeniny. Natálko, přeji ti ze srdíčka hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, úspěchu ve škole a to vše ti přeje ze srdíčka babička Pavlína. Posílá ti velkou pusu a moc se těším na zítra, až to spolu oslavíme. Vám děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
3: Rádo se stalo z Řepiš do Datyň a přejeme krásnou oslavu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte jediný rozhlasový pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tohle je Český rozhlas Ostrava a my míříme rovnou za další písničkou, tentokrát do Hradce, pochopitelně do našeho Hradce, do toho nad Moravicí. Tam nás čeká paní Jarka. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava i vás v rozhlase. No a posílám písničku pro kamarádku paní Marii Rybkovou z Hradce nad Moravicí k jejím zítřejším narozeninám. A Maruško, ráda bych ti popřála všechno nejlepší, hlavně zdravičko, ať máš radost ze svých dětí a ze zahrady a radost z každého dne. Tak děkuji moc a nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den a hezký víkend do Hradce.

0: Tak tohle byl Karel Goda, ne úplně známá píseň. Nicméně máme minutu po půl jedné, vyladíte hudební poštu a my míříme za dalším hudebním přáním. Míříme do Místku, tam nás totiž čeká paní Mirka. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem, hezký den, ale o písničku jsem poprosila pana Vladimíra pro moji nevěstu, která má zítra narozeniny. No a taky přejem za celou naši rodinu. Je to paní Natálie Hanáková. Tak Natali, hlavně ti přejem hodně, hodně, hodně zdraví, lásky, z toho dobrého jenom to nejlepší. Pohodu v rodině, máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať to všechno tak dobře klape, jak doposud a přeje ti to tvoje maminka tchyně, vlastně tchyně, ale ona mi říká maminko, takže to všechno ti přeji za celou svoji rodinu a za tvoji rodinu. Tak mějte se všichni hezky a někdy zase naslyšenou. Pane Vladimíre, vřelidík.
0: Já děkuji za zavolání a blahopřeju. Užijte si den, naslyšenou.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a pro další přání teď zamíříme do Opavy. Čeká nás tam paní Hana. Dobrý den vám přeju ještě jednou.
4: Dobrý den, zdravím všechny v Českém rozhlase Ostrava a taky hlavně všechny posluchače radia. A chtěla bych poprosit o písničku pro svého bratra Rudolfa do domova a do Nového Jičína. Je to k jeho 82. narozeninám.
3: Písnička je připravená, my teda bratrovi blahopřejeme, přejeme všechno dobré, stejně jako tak vám.
4: Jsem nervózní z toho, že jsem se vůbec dovolala.
3: Nebuďte nervózní, krásně no, to mluvíte.
4: Prostě snažila jsem se celou dobu, protože moc ho to potěší. Je dosti nemocný, takže moc krát děkuji.
3: Tak přejeme pevné zdraví do Nového Jičína a vám ano. Všechno dobré do Opavy. Mějte se dobře,
4: děkuju,
3: paní Hano.
4: Děkuju, moc krát děkuju.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 12:45, ladíte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát páteční s datem 28. srpna. Pokud znáte nějakého Augustína nebo Augustínu, tak jim nezapomeňte popřát, protože mají dneska svátek. A my míříme za dalším přáním do Nového Jičína za paní Danielou. Dobrý den.
2: Dobrý pane Vladimíře, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Chtěla bych popřát svojím pravnukovi Honzikovi a pravnučce Klárce, to jsou dvojčátka, 10 let života se dožili. Takže jim přeju hodně zdraví, hodně lásky od rodičů a ve škole hodně štěstí. To jim přeje prababička Daniela.
1: A my jim přejeme taky všechno dobré.
2: Děkuju vám moc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Ano,

Eva Farná a Miraj uzavřeli dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 28. srpna. Za malou chvíli 13 hodin, za malou chvíli zprávy. Dozvíte se, že elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdříve za rok. A těch zpráv samozřejmě bude ještě mnohem více. Připravuje je pro vás Lenka Blažejová. Pro tuto chvíli, pro dnešní den, se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný víkend na severní Moravě a ve Slezsku. Budu se na vás těšit zase zítra po 12. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdříve za rok. Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Ostravsko-opavské biskupství slaví 30. výročí založení. Zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
4: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení.
3: Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámili to třeba krajské soudy v Brně a v Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas více peněz než loni. Tejc zároveň připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit vrchní soudy. Novou naučnou stezku mají ve Starém Městě na Bruntálsku. Obec ji postavila nedaleko mostu přes Černý potok, kousek od fotbalového hřiště. Stezka je dlouhá zhruba kilometr a kopíruje starý úvoz, který předtím využívali zemědělci, říká nezávislý starosta Starého Města Richard Čanda.
5: Naučnou stezku pro děti, tomu říkám, kde jsou nějaké prvky, kde třeba je panel poznávání ptáčku nebo někde ryb, prostě je tam tunel vlastně udělaný takovej ve tvaru plástu medu, jako kdyby, kterým prolízají, a vedle to nějaký povídání o včelíčkách vlastně na pětiúhelník takový, jo. Takže takováhle naučná stezka, která vlastně by měla rozvíjet ty děti a bez tomu poznávání aj té přírody nebo tomu žití s tou přírodou.
3: Ostravsko-opavské biskupství slaví své založení výšlapem do hor. V pondělí příští týden se lidé vydají na Lysou horu v Beskydech a taky na Pradět v Jeseníkách, kde se v 15 hodin uskuteční společné setkání a modlitba. Na obě místa povedou také organizované výšlapy na Lysou horu z Ostravice a na Pradět z Karlovy Studánky. Účastníci ale mohou na vrcholy vystoupat také vlastní cestou.
6: Výlet do hor připomene 30 let od vzniku ostravsko-opavské diecéze, která se v roce 1996 oddělila od olomoucké arcidiecéze. Modlitbu na Lysé hoře povede biskup Martin David, na Pradědu generální vikář Jan Čudek. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci na zítřek bude v našem kraji oblačno, postupně od západu zataženo a místy přehánky nebo bouřky v Jeseníkách mohou být i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. V sobotu bude oblačno, postupně polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách od 15 do 19 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A ještě aktuální pohled na silnice. V Ostravě dejte pozor na nehodu osobního auta a dodávky v ulici Ruska. Je tam částečně omezený provoz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Sajdhamlová, a dnes si budeme povídat, Patriku, o
7: kostech.
0: A o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, kdy jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
0: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu. Ano. A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno protože... co jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: ne, střerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobní, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýr, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomeranči?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku. Kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Hmm. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání,
1: každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme
1: těm kostem.
0: Ne.
1: To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skore, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty trabek, no to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, jo? Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na toho, to pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet. Aha. Protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na Aha. obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte.
3: Bylo to vždycky doma.
1: Jo, heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. sardinky, ty jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Tak mám ráda, ano.
1: ano. A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano.
1: Takže
3: ano.
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším ano. věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no, ošetřuje mě syn, který ano. jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený Aha. na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden jo. do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Sardinky. Ty můžete... děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem. Ano, ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradišťského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem nějaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
1: No, oni se zlepšují metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia já už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám silnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu léčit, léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Ano, halo, halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
5: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: A není to
1: jednotek.
0: Možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. Hmm. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a

0: on vám poradí.
1: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
0: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
1: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
0: Jsem s ním.
1: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
0: Ne.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Kvalita pitné vody v Horní Lomné se zlepšila, stále ale platí, že by ji lidé neměli pít. Česko odpoledne a večer čekají bouřky, nejsilnější budou na jihozápadě Čech. Na středověkém Helštíně na Přerovsku začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů. Zítra bude v regionu oblačno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Nejnovější výsledky rozboru pitné vody v Horní Lomné vyloučily přítomnost rizikových mikroorganismů. Kvalita vody se zlepšila. Koliformní bakterie se ve zdroji objevily začátkem tohoto týdne. Obec pak přijala bezpečnostní opatření. Lidé museli vodu před použitím převařit anebo pít balenou. Podle nezávislého starosty Horní Lomné Kamila Kavuloka už obec informovala hygieniky o výsledcích posledních testů a teď čeká na jejich pokyn, aby mohla opatření rozvolnit.
2: Veškeré sledované prvky v té vodě, tak, které minule překračovaly limity, tak nyní jsou na vodě nula a odesílali jsme to dneska na tyhle ty výsledky vlastně na krajskou hygienickou stanici, takže počkáme na závěr.
1: Do Česka odpoledne dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 13 hodin do zítřejších 4 hodin ráno. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech. Bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2-centimetrové kroupy. V rámci severní Moravy mají být bouřky nejsilnější na Jesenicku a Bruntálsku. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty a návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán hradu Jan Lauro.
3: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
1: Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se totiž začíná přelévat zcela zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
4: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Noci bude v našem kraji oblačno, postupně zataženo a místy přeháňky nebo bouřky v Jeseníkách mohou být i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a přeháňky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, v ulici hlavní v obci Hanušovice na Šumpersku havarovalo osobní auto a motorkář je zraněný. Probíhají záchranné práce a provoz je tam zatím omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4,5 minuty po 14. hodině, posloucháte páteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, které právě teď začíná a už teď můžu slíbit, že se vydáme třeba do ostravské zoo, protože tam otevřeli amfibiárium. O co jde? Řekneme už za malou chvíli, v polovině hodiny, další důležité i zajímavé informace. protože vás kromě jiného pozveme třeba na zámek Horka na prohlídkovou trasu v zámecké kapli. Co tam můžete vidět, dovíte se rozhodně také. A pojďme k tomu aktuálnímu. V Beskydech se chystá jeden z nejnáročnějších horských závodů u nás. Přímo do Beskyd se vydal i náš regionální stopař, stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková. Je na místě, zjišťuje pro nás, jak to tam vypadá, jaká je atmosféra, co vše se připravuje, podrobnosti v polovině hodiny. Z muziky Michal David, Ivon Přenosilová nebo Celine Dion, tak příjemný poslech a krásné odpoledne. To vám přeje za všechny od mikrofonu Iveta Dadamová.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď už míříme do ostravské zoo, tam totiž otevřeli amfibiárium. Jde o nový pavilon s obojživelníky. Nejrůznějších žab nebo ještěrek tam žije několik desítek druhů. Podrobnosti ty už má ale pro nás v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava Silvie Mikulcová, kterou vítám ve studiu. Silvo, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak proč se zoo rozhodla vybudovat zrovna expozici s obojživelníky?
1: No, hlavně proto, že jde o velmi ohroženou skupinu živočichů. 40% všech druhů obojživelníků je v červené knize v některé z kategorií ohrožení. Jak to tedy dneska říkal na dnešním otevření pavilonu ředitel zoo Jiří Novák. Podle něj jsou obojživelníci lidmi také často opomíjení, třeba v porovnání s velkými zvířaty, jako jsou sloni nebo lvy. V Ostravě teď tedy v tomto novém pavilonu konkrétně žije 40 druhů. Pavilon je takový celý černý a je hned u hlavního vchodu, kde jsou plameňáci. No a kromě toho, jak jsem říkala, že je to tedy černá stavba, tak má na sobě takové velké žluté puntíky, nebo puntiska se možná dá říct, takže zvenku připomíná mloka. No a když vejdete dovnitř, tak je tam živo, ještěrky, žabky a taky axolotlové, což jsou takový bílí obojživelníci, kteří žijí hlavně ve vodě a říká se jim i vodní dráčci nebo tygří mloci. Tak ti všichni jsou ve velkých akváriích a teráriích, uvnitř je přítmí, terária jsou pak nasvětlená různými barvami, takže tam je tam taková klidná, skoro jeskyní atmosféra. Ostravské zoo jde v tomto pavilonu hlavně o to, aby tedy ukázala pestrost přírody, a i když podle ředitele zahrady lidi tyto živočichy vnímají často jako takové nevzhledné, tak zoo chce ukázat, že jsou vlastně strašně krásní, barevní a zajímaví.
0: Stačí se jít podívat. Přesto mě zajímá, Silvo, jak probíhala stavba toho nového pavilonu pro obojživelníky?
1: Stavba trvala něco přes rok a půl. Podle zooložky Markéty Rajlkové bylo na celém procesu nejsložitější zkombinovat, aby byl pavilon pro návštěvníky zážitkem a zároveň to fungovalo s technickou stránkou stavby. Podle ní je tam asi 700 zásuvek a bylo třeba důkladně promyslet, kam umístit každou dírku, každý drátek. Složité také bylo sehnat všech 40 druhů obojživelníků. Většina z nich pochází ze zahraničních zoologických zahrad, ale některé tady ostravští chovatelé dostali také ze zoo Plzeň nebo zoo Liberec nebo od soukromých chovatelů. Celkově tedy nový pavilon stál přes 55 milionů korun, no a polovinu z toho zaplatilo město.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Silvie Mikulcová. Silvo, díky za všechny informace a pozvání také do ostravské zoologické zahrady.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme na Novojičínsko a zvu vás na částečnou prohlídku zámku, kde konkrétně a o co jde. Unavené oči anebo dobře dojící kravka. Takové prosby patřily kdysi mezi obvyklé a ke splnění lidem měly dopomoci takzvané obětiny. Formy na tyto artefakty prezentuje svým návštěvníkům zámek Nová Horka na prohlídkové trase v zámecké kapli. A tak s kastelánem Krištofem Hivnarem je prozkoumala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Vitrinka při vchodu do kaple obsahuje zajímavé artefakty dřevěné formy. Pane kasteláne, na co?
2: Na takzvané obětiny. Když se na to zadíváte, tak jsou v tom formy na ovečku, na koníka, na volka, ale to vlastně, co na první pohled úplně není vidět, ale tady vidíte třeba oči a různé části těla. A slouží to k tomu, buď z těsta nebo z vosku vlastně se vyrobila ta figurka, která se potom s příslušnou modlitbou dala na oltář.
1: Takže chtěla jsem, ať třeba kravka dojí tak pořádně, hodně. Tak koupím nějakou si obětinu, ano, tam, kde se kupuje, ano, svého času, konci
2: třeba
1: 19.
2: Třeba před kostelem
1: století.
2: Na pouti, podobně jako svatý obrázek, tak vlastně úplně podobně
1: a
2: jste si mohla koupit figurku.
1: Oči, ruky, nohy polámané, co ještě? Srdce.
2: Srdce, že jo, tak to je to zapálené srdce,
1: ano,
2: to je ta láska, nebo to boží srdce, no. My nevíme třeba, jo, tady zrovna ty dvě nahoře, jestli je to, některé ženy v tom vidí jako řebříček, jako magickou rostlinu,
1: ano,
2: ale je to zřejmě asi palmová ratolest, může to být, vedou se, zrovna tady nad těma dvěma se tady vedou často debaty.
1: Za větší ňadra třeba?
2: To jste řekla vy. Když jste začala, tak jsou i dámy, které řeknou, jestli to nemáme vzhůru nohama.
1: No, aby to posluchač teda měl před očima, tak jsou tam vlastně dva takové rovnoměrné stejné dělíky. To mi to tak evokuje možná.
2: No, jsou to takové polokoule.
1: Polokoule. A víc už nebudem říkat, to si přijďte prohlédnout. Ale tady je třeba dům a to asi bylo, aby teda bylo zachováno.
2: Určitě, prostě přímluva asi za zdraví, za domov, za dobrou náladu, ale údajně to faráři neměli moc rádi.
1: Aha.
2: Je v tom kus toho pohanství, že jo, toho zvyku, té přímluvy, tak údajně to nebylo to úplně oblíbené.
1: No a když mi zkvetl, když se to prodávalo vlastně před kostelem, kdo to prodával? Nikdo z kostelního
2: prostředí. Je vidět, že jste zkušená reportérka. Předběhla jste mě, biznis kvetl a máme historku, že kvetl dokonce tak, že z toho byl v jedné nejmenované farnosti docela průšvih, protože poté, co to vlastně si někdo koupil a s modlitbou umístil na oltář, to za pár dní farář pozbíral, donesl to tomu prodejci znovu a ten to znovu prodal a takhle to točili dokola a když to samozřejmě věřící zjistili, tak z toho byl docela průšvih.
1: A to je historka, která se
2: zakládá. To je historka jistě 100 let stará.
1: V reálném základu tak, z nějakých pramenů.
2: A vy jste použila stejné slovo, když tu historku občas říkám, tak končím stejně. Říkám, biznis se musí točit. A vy jste tím začala, tak jsem tu historku nemohl neříct.
1: No tak je lidstvo založeno, tak nedá se svítit. Přijďte se podívat, zajímavá vitrína v části vlastně kaple Novohoreckého zámku. Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hezké odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a my už teď míříme do Beskyd, tam se totiž chystá jeden z nejnáročnějších horských závodů u nás. Už dnes večer odstartuje další ročník Beskydské sedmičky. Beskydské sedmičky, běžci při ní musí zdolat více než 100 kilometrů a cestou vystoupat hned na několik beskydských vrcholů. Do startu ale zbývá ještě několik hodin, přípravy ty ale už nabírají na obrázku. Začíná totiž registrace závodníků, kteří se postupně sjíždějí do Třince. Přímo na místě je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne do Třince. Tak kolik běžců se letos na trať chystá? A co všechno je před tím startem samotným ještě čeká?
1: Krásné odpoledne, no tak tady ve sportovní hale to vypadá, že by se mělo běžet podle mě tak za hodinu, ale není tomu tak, samozřejmě poběží se až večer, ale opravdu ti, kteří se rozhodli na B7 jít, tak jsou zodpovědní a svá startovní čísla, tak si vyzvedávají průběžně a je tady opravdu frmol a schon. A mělo by to být zhruba nějakých 3000 běžců, chodců, prostě účastníků tady tohoto úžasného závodu, který, jak jsem se dozvěděla, už má svůj 17. ročník, takže rok před plnoletostí to určitě bude stát za to. A já jsem tady i s ředitelem závodu, s panem Liborem Uhrem. Dobrý den, tak jak jste připraveni na to, že se za pár hodin vyběhne?
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Ostraváky. Nemusím natahovat, že ne?
1: Nemusíte. Můžu.
2: Dobře, takže, no já nevím, my jsme skoro připraveni, samozřejmě na atleťáku se ještě finišuje, ještě se chystají různé takové vychytávky, chceme tam dát ještě takové plameny noční místo ohňostroje, tak teď tam bojujeme prostě jako s kablíkama ještě a různě se to tam dozdobuje, tráva se natírá na zeleno, protože budeme mít velkou slávu a tak, no.
1: A já jsem se dozvěděla, že vy sám teda, jak jsme se bavili, půjdete tu B7 letos, tak vy jste připraven?
2: Nelze být připraven, jakoby vždycky, dřív nebo později vždycky zjistíte, že by to chtělo více přípravy, delší, všechno, ale jako samozřejmě chcete být v cíli za co nejkratší dobu a samozřejmě kdo je dřív v cíli, méně trpí, že? Protože je rozdíl, jestli trpíte 15 hodin nebo 25 hodin, to je 10 hodin utrpení navíc, tak to nechcete.
1: A je nějaký tip na to, jak se to dá zvládnout a celý ten závod prostě dojít?
2: Tak jde to dojít, o tom svědčí statistiky, že z těch 3000 vždycky ty 2/3 to nějak dojdou v různém čase od 11 hodin, nebo od 10,5 hodiny po 28 hodin a zbytek to prostě nedá, jo? A z jakoukoliv důvodu může přijít prostě nějaká indispozice, většinou selže žaludek, že ti lidé různě kombinují, snaží se prostě ten svůj handicap, kdy tomu tréninku moc nevěnovali, dohnat nějakou zázračnou chemikálii, prostě někde s nějakou sračkou do sebe, něco do sebe dají a pak jim selžou střeva. Takže to je nejčastější příčina, že se lidé jako takzvaně uvaří. Může přijít prostě nějaké koleno, nějaká šlacha, nějaký výron kotníku nebo takhle. Samozřejmě hlava, ta nejdůležitější sval běžce a dálkového trekovníka je mozek, to se ví. Takže ta taky někdy selže, když ten člověk prostě nějak to podcení a není na to připraven.
1: My jsme se bavili o tom, že věková hranice, ta spodní, tedy ta nejnižší, je 18 let toho, kdo se může zúčastnit. A jaký je nejstarší závodník té letošní B7?
2: Tak nejstarší závodníci, v každém roce to je někdo jiný, ale letos máme na startu Emila Trombíka z Českého Těšína. Za 2 měsíce bude slavit 80 a Ema je prostě démon náš, takže s Emilem budeme bojovat společně.
1: Tak já přeju, ať to klapne, ať dojdete úspěšně za co nejmenší tedy čas, abyste se netrápili na tom závodě dlouho. A díky moc.
2: Taky pěkný den přeju, nashledanou.
1: Tak pokud byste se chtěli podívat, jak to všechno dopadne, tak určitě sledujte závod B7, protože nejenom na startu, ale i během závodu to bude stát za to.
0: To určitě ano, díky moc za všechny informace, které se týkají dalšího ročníku Beskydské sedmičky, tedy ve zkratce B7. Přímo v Třinci je u toho redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, napadá mě, zúčastníš se aspoň symbolicky?
1: Já jim všem držím moc pěsti, protože na tohle já opravdu nemám.
0: Díky moc a hezké odpoledne do Třince. Přeji naslyšenou.
1: Díky moc a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava. Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Možná jste také někdy přemýšleli o tom, do jakého období v minulosti byste se rádi vrátili. Nás to zajímalo a tak jsme to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zjišťovali za vás. Život na zámku v Americe, než kontinent objevil Kryštof Kolumbus, a nebo třeba doba Slovanů Velké Moravy. Tak to všechno bychom mohli zažít, kdybychom uměli cestovat v čase. Ovšem v dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se vás ptali, kdybyste se na chvíli mohli vrátit do jiného století, tak které by to bylo a co byste chtěli zažít?
1: Starověký Řím, líbí se mi.
2: Mě zajímá ta budoucnost, já mám radši sci-fi, než se vracet do historie. Mě by zajímalo, jak to by vypadat třeba za 100 let. To je takové blízké a už se dá docela předvídat, ale vlastně stejně nevíme vůbec nic.
3: 9. století. Velká Morava, jak to tady bylo nebo nebylo? Akorát málo právě písemností, takže bych se nejlépe, kdybych se tam podíval, zeptal se, kolik stojí třeba pivko, kolik stojí žebro.
4: A já myslím, že mysleli by to, jak jsem tady teď v tom století, nebo 20. století, kde jsem měla úžasné dětství.
1: Středověk třeba, to by mě asi bavilo se podívat, jak to fungovalo kdysi asi.
5: Chtěl bych zažít 19. století, když ještě nebyly světové války.
6: Na vzestupu krále slunce ve Versailles, zahrady a tak, byla bych na zámku.

0: to šlo?
1: Třeba 15. jak se žilo na zámcích a tak, mám ráda. Ta kultura, jakou tam měli, prostě jak žili i obyčejní lidé.
2: Tak ty princezny, že? Hrady a zámky máme rádi. Tak tohodle, ale aby jsme byli ta šlechta, ne ti podaní.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Policejní hlídky budou celý víkend kontrolovat příjezdy z dovolených. Podrobnosti ty přidáme za chvíli, nejen k tomuto tématu slyšíte více za 4 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policejní hlídky budou celý víkend kontrolovat příjezdy z dovolených. V Ostravě Michalkovicích můžou rodiče dětí žádat o příspěvek na kroužky. Klub železničních modelářů ve Vrbně pod Pradědem dnes otevřel novou výstavu. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích anebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
5: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
4: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Až 1400 korun za zaplacení dětských kroužků můžou získat rodiny z Ostravy Michalkovic. Městská část se připojila k dalším čtyřem ostravským obvodům, které už volnočasové aktivity dětí z rozpočtu podporují. Žádost můžou rodiny podávat od poloviny září. Příspěvek dostanou, pokud doloží, že už za kroužek zaplatili.
6: Podporu 1400 korun nabízí radnice žákům Michalkovické základní školy s trvalým pobytem v obvodu. Děti, které do školy chodí, nám dostanou 800 korun, žáci s trvalým pobytem jinde o polovinu méně. Žádosti radnice přijímá do konce října. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nový úsek silnice 1/35 mezi Lešnou a Palačovem na Novojičínsku se ještě před zahájením provozu otevře veřejnosti. Na sobotu 12. září připravilo ředitelství silnic a dálnic den otevřené silnice. Lidé si budou moct část tzv. Palačovské spojky projít, proběhnout anebo projet na kole nebo na bruslích, uvedla to mluvčí ŘSD Lucie Trůbelíková. Zahájení provozu na nové silnici je pak plánované nejpozději 22. října. Ve Vrbně pod Pradědem je dnes a zítra k vidění výstava tamního klubu železničních modelářů. Už 2 roky pracují na kompletním modelu trati mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem. Do výstavy se zapojili i modeláři z Ostravy. Kromě samotných vláčků je na oba dny připravený i doprovodný program, říká vedoucí vrbenských modelářů Milan Fischer.
7: Zároveň máme i soutěže o hodnotné ceny. A výjimečně se nám podařilo domluvit tady na nádraží ve Vrbě pod Pradědem, že návštěvníkům otevřou i depo, kam se můžou podívat.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně zataženo, místy přehánky nebo bouřky, v jeseníkách i silné. Noční teploty 18 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V centru obce Libohošť ve směru do Nového Jičína se srazilo osobní a nákladní auto. Zranění tam nejsou a s opatrností se dá projet kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava další zajímavosti, pravidelné rubriky, bezpečný průvodce džunglí zločinu už za malou chvíli. Řekneme si něco víc nebo zaměříme se na nebezpečné období na cestách, a to právě jsou končící prázdniny, tak kdy se děti vracejí zpátky do škol začátkem září, je víc než jasné, tak jak být opatrný. Podrobnosti za malou chvíli, pozveme vás také na festival čaje v polovině hodiny a chybět nebude rubrika Zámecké léto, tak jako jste si zvykli celé prázdniny. Letošní ročník pochoutkového roku, ten už je 10. v pořadí, a tak rekapitulujeme. Dnes se dovíte, který z receptů skončil v roce 2024 v pořadí druhý. A připravovat ho bude šéfkuchař Jaroslav Sapí. Karel Černoch, Karel Gott a nebo Brian Adams, to je muzika pro nejbližší minuty. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Dneska je už 28. srpnové odpoledne, ono se to nezdá, ale opravdu se blíží začátek školního roku a děti ty mohou být ještě stále ovlivněné prázdninami, ale už příští týden škola opravdu začíná. A tak je důležité, aby byli ve střehu, ať cestou do školy, kde na ně může číhat nebezpečí v podobě rychlých aut, aby byli obezřetní. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, tak začíná páteční pořad Bezpečný průvodce džunglí zločinu a téma pro Artura Kubicu.
1: Naším hostem je policejní preventistka Pavla Vilnová a společně probereme nejrůznější nebezpečí, která číhají na děti při cestě do školy a zpět. Školáci si musí opět po prázdninách přivyknout na své povinnosti a především na sebe dávat na cestách velký pozor. Jak se na toto období připravuje policie a samozřejmě i policejní preventisté?
2: Policie České republiky každý rok dohlíží na školáky u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Na místech budou jak dopravní policisté, tak pořádkoví policisté a za malými školáky vyrazí jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách i policejní preventisté. Budou školáky na přechodech nebo u přechodu pro chodce nejenom pozorovat, ale i oslovovat a budou zjišťovat, jestli ty pravidla bezpečného přecházení přes přechod nezapomněli nebo bezpečného přecházení silnice. Děti jsou nepředvídatelné a proto by si řidiči měli dávat pozor minimálně v těch prvních dnech té školy, kdy děti ještě pořád mají hlavu plnou prázdnin, protože samozřejmě jsme v minulosti řešili případy, kdy například 9letá školačka přebíhala na autobusovou zastávku a byla vlastně sražená řidičem, nebo případ, kdy nezletilý chlapec přecházel přes přechod pro chodce, řidič ho přehlédl a srazil na místě. Tam tenkrát vlastně ten řidič vystoupil z toho vozidla, zeptal se toho školáka, zdali je v pořádku, ten mu odpověděl, že teda ano a vlastně z místa nehody odjel, což je samozřejmě špatně. Ve chvíli, kdy řidič srazí toho chodce, tak by měl vždycky zastavit a pokud v tu chvíli má pocit, že teda jakoby ta záchranná služba není potřeba, protože se tak domluví i s tím sraženým chodcem, vždycky by měl volat tu policii České republiky, linku 158, protože následně z toho může mít vážné právní následky.
1: Je nutné volat policii, když všichni jsou v pořádku?
2: Ano, vždycky volat. Toho chodce upozornit, že vlastně tuhle nehodu budeme řešit s policií, tak ať teda posečka na místě. Ve chvíli, kdyby ten chodec trval na tom, že teda nutně potřebuje někam odejít, tak aspoň zjistit jméno, příjmení, adresu, pokud je teda schopen na místě nám toto sdělit, aby jsme pak tu policii mohli o tom vyrozumět.
1: To znamená, je to vlastně pro mé alibi, že i když jsem někoho srazil, otřel autem, tak přesto se mu nic nestalo, je to už jeho problém, že utekl z toho místa, ale já jako řidič potřebuju mít čisté svědomí a musím zavolat policii.
2: Přesně tak, je to povinnost řidiče.
1: Co malé děti? Jak se projevují takoví ti nejmenší?
2: Bezpečná cesta do školy by se měla určitě trénovat, takže rodiče by neměli toho školáka jednou, dvakrát odvést do školy a pak ho nechat jít samotného. Měli by opravdu vícekrát tuto cestu spolu absolvovat, upozorňovat toho školáka na ty nebezpečné situace. Trénink dělá mistra, takže určitě až po nějaké době, kdy opravdu vyhodnotí, že to dítě je schopno samo nějakým způsobem dávat pozor při tom přecházení té silnice, tak pak až pustit toho školáka samotného do té školy.
1: Takže my to vysíláme teď v pátek, takže celý víkend je na to, aby rodiče mohli se svými dětmi trénovat.
2: My učíme děti jednoduché pravidlo, vždycky se před tím přechodem pro chodce zastavit, rozhlédnout se vždycky minimálně třikrát, vlevo, vpravo a vlevo. Vlevo zase jim říkáme z toho důvodu, že to auto je k nám blíž. Navázat s tím řidičem ten oční kontakt a ve chvíli, kdy vidím, že ten řidič opravdu zastavuje, vidí mě, tak až pak následně přecházím silnici a samozřejmě to platí jak pro levou, tak pro pravou stranu. Ve chvíli, kdy silnice v jednom směru má více pruhů, tak tam zase ti řidiči, pokud vidí, že vozidlo vlastně v tom druhém pruhu zastavuje, přibržďuje před tím přechodem pro chodce, tak ten řidič má povinnost také přibrzdit a zastavit tomu chodce.
1: Budete mít pro prvňáčky nebo pro školáky, kteří půjdou do školy, Nějaké dárečky?
2: My máme preventivní projekt pro první stupeň základních škol. Jmenuje se Majáček. O té bezpečné cestě a o těch nebezpečích, které vlastně na ty malé děti číhají v tom našem světě, se vlastně s nimi o tom bavíme. Takže tímto projektem můžeme přispět k tomu, aby ta cesta do školy byla o to bezpečnější.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a já jsem slíbila, že vás pozvu na jeden zajímavý festival v Češině. Se totiž o víkendu konají slavnosti čaje. Tamní zámecký vrch provoní čajové lístky z různých koutů světa. No a návštěvníci ti se mohou těšit třeba na workshopy, hudbu, ale i lekce tance. Festival na polsko-české hranici spolu organizují ale oba dva národy. Ředitelkou festivalu je Mariola Kluzová, kterou už vítám v našem vysílání a po telefonu. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás.
0: Festival už má svou tradici. Jak se osvědčila ta spolupráce mezi Čechy a Poláky, ta přeshraniční spolupráce?
1: Já myslím, že ta česko-polská spolupráce je ten vlastně hlavní pilíř, který drží ten festival už tolik let a který mu pomáhá se rozvíjet. My už vlastně 18 let děláme festival a vznikl právě na tom polsko-českém pomezí. A neumím si vlastně představit ten festival, aby vznikal za jiných podmínek.
0: Jaké čaje mohou návštěvníci toho letošního ročníku festivalu ochutnat a budou tam třeba i nějaké raritní druhy?
1: To je taková jednoduchá otázka a složitá odpověď.
0: Tak vlastně povídejte.
1: V tom čajovém světě je to celkem komplikované, ale možná bych to zkusila vzít nejdřív tak víc ze široka a pak to zkusíme zúžit. Tak vlastně my budeme mít prostor ochutnat čaje prakticky kolem jako celého světa. Je tam Čína, je tam Tajvan, Japonsko, Indie, Nepal, až po Vietnam a Tajsko. A můžu vlastně říct, že to budou takové opravdové rarity. Jo. Jsou to čaje, které jsou pečlivě vybírány od malých farmářů, ručně zpracovávány, většinou ekologicky, bez přidaných nějakých aditiv, chemie a tak dál. A budeme mít určitě degustaci tří ikonických žlutých čajů z Číny, které jsou vlastně, patří mezi nejvzácnější čínské čaje. A jsou to čaje, které jsou okousávané broučky a je to vlastně taková nutnost pro to, aby ten čaj dosáhl své rozmanité chuti. Mezi další čaje patří například velmi zajímavý a asi nejkvalitnější japonský čaj Dento Hongyokuro, který je připravovaný tradiční metodou, která se vlastně jmenuje Shizucha. A návštěvníci budou moct ochutnat také unikátní lisované japonské čajové koláče, čajů jako je kamairiča, nebo japonský ulong, wakocha, nebo namača, vlastně ty čas, to ča, ta koncovka, to znamená čaj.
0: Zní to velmi lákavě.
1: Budou si moct i vyrobit svůj vlastní čaj, nebo si se dozvědět, jak vlastně vyrobit vlastní čaj. Budeme tam mít hosta, který má svoji čajovou plantáž v Gruzii, a který vlastně bude povídat o tom, jak vyrábí ten čaj, jak se je třeba přizpůsobit klimatickým podmínkám a co je třeba vlastně proto, aby ten čaj dosáhl těch významných chutí, které v nich vlastně čajomilové hledají.
0: Mariolo, festival by měl mít bohatý program, tak alespoň stručně, co všechno návštěvníci festivalu zažijí a co si mohou vyzkoušet?
1: Je to tak. Festival má opravdu bohatý program, ale současně nechceme, aby naši účastníci proběhli jenom tím festivalem. Smyslem toho programu je na chvilku se zastavit, zpomalit, ochutnat čaj, sednout si v parku na trávě, poklábosit s přáteli, zajít na čajový jarmark. Takže kromě čajových degustací a přednášek máme i pohybové aktivity, jako je yoga, qigong nebo hudební relaxace. Je tam taky spousta praktických workshopů, kde si můžeme namalovat vlastní misku, vyzkoušet japonskou techniku opravování keramiky kintsugi, což je vlastně hlavní téma letošního ročníku. Můžete si vyrobit svoji vlastní keramiku nebo vyzkoušet jiné výtvarné techniky. A samozřejmě myslíme i na rodiny s dětmi. Ty si budou moct taky využít velmi pestrý program, vyzkoušet si origami, vaření, kreativní keramické workshopy nebo se kreativní hravou formou seznámit s čajem. A večer jsme dedikovali koncertům, kde se můžeme očekávat program od harfy přes nějaké mantry, koncert Beaty Bocek, až po nedělní otevřený hudební jam, kde se můžete přidat jakýmkoliv s tím nástrojem.
0: To vše v rámci festivalu slavnosti čaje, tak teď opravdu už jen stručně, kdy, kde a v kolik. Říkali jsme to v úvodu, tak to jenom prosím zopakujte.
1: Ano, sobota, neděle od 9 do 9, každý den na zámeckém vrchu v Polském Těšíně.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka festivalu Mariola Kluzová. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou, hezký den.
0: Vám také.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Už od dnešního dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava známe výherce hlavních cen zámeckého léta, tedy víkendových pobytů na zámku Třešť. Pokud mezi nimi nejste, můžeme vám teď jako malou cenu útěchy nabídnout alespoň pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny nám dělá průvodce František Kinský. No a ani dnešek nemůže být výjimkou.
1: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Láry Šmönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Láry Šmönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů, to tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme, zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století, tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Láry Šmönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jako by obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek z násilnění a obavu z těhotenství.
1: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
0: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ten vylepšil recept o vinnou omáčku. Je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že byl Jarda už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím mě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat dančí závitky. Jarda Sabík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každý upozorňuje, ne nějaký kravice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: Poslouchejte, nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
5: Černý muž s polbičem od roka zezil.

0: ta omáčka, ve které se pak hezky i dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
3: Tak to opravdu zkuste třeba v podobě dančích závitků. Návod nabídneme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na dančí závitky s vinou omáčkou od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Ten původní recept od Václava Ségla z Praskolesk na Hořovicku bude společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Hejtmanství chce sloučit Bíloveckou nemocnici i Jablunkovské sanatorium. S kým, proč a kdy, to vše řekneme za chvíli. Podrobnosti za 4 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině humoriáda s dnešním hostem Alešem Cibulkou. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hejtmanství chce sloučit Bíloveckou nemocnici a Jablunkovské sanatorium s jinými organizacemi. V Písečné je dokončený nový vodojem. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. V sobotu bude v regionu oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Moravskoslezský kraj chce převést od ledna zdravotnické akciové společnosti pod své vlastní příspěvkové organizace. Změna se týká nemocnice v Bílovci, která má spadat pod Opavskou nemocnici, a taky sanatoria v Jablunkově, které se stane součástí Frýdecko-Místecké nemocnice. Má to zjednodušit financování. Zastupitelé podle náměstka hejtmana Martina Gebauera z hnutí ANO rozhodnou v prosinci.
2: Proč ne pod Třinec? Protože sanatorium Jablunkov je primárně plicní léčebna a plicní oddělení je ve Frýdku-Místku, takže to dává daleko větší smysl, co se týče odborníků zdravotníků.
0: Dodávky pitné vody v Písečné na Jablunkovsku zajišťuje nový vodojem. Stavba za téměř 30 milionů korun je dokončená a nahradila původní už nevyhovující nádrž. Jak dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert, nový vodojem je větší a zvládne zásobování domácností i v období sucha.
3: Nový vodojem je dvoukomorový s celkovým objemem 150 metrů krychlových pitné vody, tedy téměř čtyřnásobným v porovnání s předchozím stavem. To mimo jiné umožňuje napojování dalších odběratelů a rozvoj výstavby v Písečné a okolí.
0: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna příštího roku nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Babišova vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý Fialův kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory ani zaměstnavatelé. Netradiční kostýmované prohlídky nabídne lidem o víkendu Správa mladečských jeskyní. Návštěvníky čeká cesta časem zpět do pravěku, říká mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Návštěvníci se mohou těšit například na kromaňanské dívky, včetně Mlady, která v krasovém podzemí pod kopcem Přesínem žila před 31 000 lety. A nebo také na rakouskou uherského archeologa Josefa Sombátyho. Ten lepku pravěké dívky v roce 1881 mladší právě objevil.
0: Prohlídky se uskuteční v sobotu i v neděli ve čtyřech různých časech. Vstupenky je potřeba zakoupit na internetu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno, postupně polojasno a přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty do 26 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Dukalská v obci Budišov nad Budišovkou na Opavsku došlo k nehodě osobního auta a motorkáře. Je tam částečně omezený provoz, probíhají záchranné práce, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, a trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké, dobré,
5: Růžičky.
6: Hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
7: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
6: Ne, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Ty ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Já jsem říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne, kolem, úžasně, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit a vy jste tadyhle na jeviště a abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady, ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. Šest stejných čísel a je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že šest různých čísel, ale třikrát stejně.
3: No stejně třikrát no, různých, šest, ale no, samozřejmě, tak počkejte, já jenom, když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch šest čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel šest?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi pět z nich, až to šestý ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježiš, mladě, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch šest čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo sporty, který jsem já sám provozoval, říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živá, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousel, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední,
3: to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tadyhle od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už je každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale všichni, malým. Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun.
0: No
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na Food Festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč, ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dáme Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré
3: odpoledne.
7: I vám. Pánové oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase? Děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal pod těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě, řekněte,
10: já to tak to, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká,
10: že? No, no, to je taková loď, kano je.
9: No, samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětí. Proč válečný?
9: Ne, no, tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tohle jste, ale tohle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí, kdo vám tohle to zase povídá, prosím.
10: No tak to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to
9: ten
10: možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej to kapal.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale to musím vás, člověče, to přece musíte sám ve slova.
11: Ale to nový furt sám, povídám, může každý dělat, jak chce.
10: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně. Rodíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhový styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhový styl.
9: Kruhový, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhový, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: jak bych mu to teď konc... Kruhový to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, kraula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím.
10: No vidíte to je zajímavé taky, samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labin to bylo většinou.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
11: Jen tak, bez ničeho, to prosím, co vás nemá, bez ničeho, si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
11: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
12: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit.
12: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
3: Teď si jedeš dívat.
12: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
12: Nebylo to jako takový, jako... Tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takovýho. A tam byla taková pláž na jihu.
3: Takže dnes už by se zbál.
12: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
12: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi, vybírá Aleš Cibulka. Tak
2: já už jsem opatrnej, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž, já už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů, vzpomínáme na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. Mm-hmm. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar. Ne Supermagora. Ne. Kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: No, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam jsi zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to
2: věkem.
1: Omezený věkem? Já nevím. Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který
1: mu bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký 30 nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvá, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano.
4: Děkujeme, ano. A zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
7: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
3: To byla podpásovka.
4: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím.
3: Roku, ano. Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
8: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
9: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
8: Já říkám, kam na recepci?
9: Na německou. Němci dávají recepci.
8: Já říkám, mě nikdo nezval.
9: Mě taky ne.
8: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
9: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku.
8: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
9: jsi nádherná, gazelo.
8: Napil se,
9: ty králo, vždyť je to teplé.
8: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
9: Ano, vím, 60.
8: No a kolik jste jel vy?
9: Já jsem jel 90. možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
2: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
9: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
4: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo vošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti. Na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
3: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
4: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
3: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně, tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká, pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom šádu ze schodu a říkám, Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám, neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám, radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká. Možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká, ježišmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám, Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým, říkám, tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám, Františku, spíš uprostřed, dobrou, šel jsem. Jenomže, to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám, jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro Boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam taková dáma. Dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká, nebudím. Říká, milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mně k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám, pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla, a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko. Rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policisté čekají o víkendu na českých silnicích velmi silný provoz v terénu, proto bude více hlídek. Nová lávka přes Olši v Karviné se začne montovat už za 2 měsíce. Situace v Lázních Jeseník se uklidnila. Hygienici neevidují žádné nové případy střevní chřipky. Zítra bude v regionu oblačno, teploty kolem 25 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké odpoledne. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend, kdy se hodně lidí vrací z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude více hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech, kromě policie, taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
4: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
3: Už za 2 měsíce stavbaři namontují novou lávku přes Olši v Karviné starém městě. Nyní dokončují opěry a pilíře. Na jaře příštího roku se lávka otevře pro pěší a cyklisty. Stavba vyjde přibližně na 26 milionů korun a její součástí je také asi 110 metrů nové cyklostezky. Upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
5: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
3: Výstrahu před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Doprovázet je můžou přívalové deště a menší kroupy. Varování se týká i severní části Olomouckého kraje, konkrétně Jesenická, Šumperská a taky Uničovská. V těchto regionech bude nižší stupeň výstrahy platit od 8 hodin večer do 4 hodin ráno. Podrobnosti jsou na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Situace v Pryznicových Lázních v Jeseníku, kde od začátku srpna onemocnilo takzvanou střevní chřipkou přes 140 klientů, se uklidnila. Od pondělí hygienici neevidují žádný nový případ. Pokračuje mluvčí Olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
6: Celkový počet evidovaných případů tak zůstává bez změny na čísle 144. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně od západu zataženo a místy přehánky nebo bouřky v Jeseníkách mohou být i silnější. Nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. Zítra pak bude oblačno, postupně polojasno a přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A ještě dopravní varování z Havířova dnes a zítra. Tam bude v obou směrech uzavřená část ulice U Skleníků. Uzavírka platí do sobotní půlnoci.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A samozřejmě i dnes přidáme přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Moravskoslezském kraji. Zjistili jsme například, že z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. A nebo že Správa železnic už v Moravskoslezském kraji chystá nové nabíjecí stanice. Ovšem ten zpravodajský souhrn, ten přidáme už za chvíli. Souhrn dnešního dne s Lenkou Blažejovou už po písničce. Teď Anna K. a přání krásného odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Moravskoslezský kraj chce převést od ledna své zdravotnické akciové společnosti pod příspěvkové organizace. Změna se týká sanatoria v Jablunkově, které bude spadat pod Frýdeckou nemocnici, a také Bílovecké nemocnice, kterou převezme Opavská nemocnice. Důvodem je podle náměstka hejtmana Martina Gebauera z Hnutí ANO hlavně zjednodušení financování. Elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem se opozdí. Začne nejdříve za rok. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic teď dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. A stavební firmu začne hledat nejdříve koncem letošního roku. Tématu se budeme více věnovat v reportážní hodině. Nejnovější výsledky rozboru pitné vody v Horní Lomné vyloučily přítomnost rizikových mikroorganismů. Kvalita vody se zlepšila. Koliformní bakterie se ve zdroji objevily začátkem tohoto týdne a lidé museli vodu před používáním převařit anebo pít balenou. Podle nezávislého starosty Horní Lomné Kamila Kavuloka teď obec čeká na rozhodnutí hygieny. Zatím by lidé vodu ale pít neměli. Cyklisti a chodci se v ostravské části Proskovice dočkají nové lávky přes říčku Ondřejnici. Stavba začne v září. Špatný stav původní lávky ukázali před 2 lety povodně a město ji na rok a půl uzavřelo. Stavbaři teď postaví odolnější konstrukci z betonu. Až 1400 korun na zaplacení dětských kroužků můžou získat rodiny z Ostravy Michálkovic. Městská část se připojila k dalším 4 ostravským obvodům, které už volnočasové aktivity dětí z rozpočtu podporují. Žádosti můžou rodiny podávat od poloviny září. Novou naučnou stezku mají ve Starém Městě na Bruntálsku. Obec ji postavila nedaleko mostu přes Černý potok, kousek od fotbalového hřiště. Stezka je dlouhá zhruba 1 kilometr a kopíruje starý úvoz. Je zaměřená například na poznávání zvířat ve volné přírodě.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Den v kraji a začínáme v Opavě, právě z bývalých vojenských kasáren. Tam budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrt s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukalská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: Aby nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si z pustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Vy jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna. Kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Petr Muk na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale den v kraji pokračuje a míříme na Frýdecko-Místecko. Za plotem u nádraží ve Frýdku-Místku se nenápadně rýsuje budoucnost tamní železnice. Železničáři tam chystají novou stanici pro dobíjení bateriových vlaků. Ty vyjedou na Moravskoslezské železnice už příští rok.
1: Zatím ještě dieselelektrické brejlovce tahají jinak elektrické soupravy mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Alespoň o víkendech je už příští rok nahradí bateriové soupravy Regio Panther. Pro ně se teď ve Frýdku-Místku chystá nabíjecí stanice a rozvodna.
2: Do konce roku bychom chtěli připravit plochy pro oba objekty, zároveň provést částečnou rekonstrukci v kolejišti.
1: Vysvětluje mi Pavel Hořínek ze Správy železnic. Zatím je vidět jen vysypaný kamenný podklad a připravené roury pro přívod kabelů. Samotná stanice bude vypadat jako klasický lodní kontejner.
2: Začátkem roku 2027 by měl zhotovitel dokončit výrobu těchto kontejnerů plus té vstupní rozvodny.
1: Další nabíjecí stanice už Správa železnic buduje i na jiných nádražích v kraji. V příštím roce by na Moravskoslezské železnice mělo vyjet 15 nových souprav, jak pokračuje mluvčí David Kabele.
3: V kraji aktuálně budujeme dobíjecí stanice také v Krnově, Štramberku a Budišově nad Budišovkou.
1: Nabíjecí stanice ale nebude stát ve Frýdku-Místku na pořád. Poputuje na nové místo, až bude hotová dlouho připravovaná elektrizace a zdvoukolejnění trati z Ostravy Kunčic do Frýdku-Místku. Po několika odkladech by stavba měla začít v příštím roce, zatím ale Správa železnic nemá dořešené majetkoprávní vztahy a taky aktualizuje projektovou dokumentaci.
3: Potom chceme koncem roku vypsat soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky.
1: Dodává David Kabele. Termín začátku stavby tak zatím stále není jistý. V příštím roce chce Správa železnic začít připravovat projekt i na modernizaci úseku z Frýdku-Místku do Frenštátu pod Radhoštěm. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A míříme do Beskyd. Tam dnes večer odstartuje jeden z nejnáročnějších horských závodů u nás. Beskydská sedmička. Běžci při ní musí zdolat více než 100 kilometrů a cestou vystoupat na několik beskydských vrcholů. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková přímo na místě zjišťovala třeba i to, kolik běžců se letos na trať chystá.
2: Mělo by to být zhruba nějakých 3000 běžců, chodců, prostě účastníků tady tohoto úžasného závodu, který, jak jsem se dozvěděla, už má svůj 17. ročník, takže rok před plnoletostí to určitě bude stát za to. Já jsem tady i s ředitelem závodu, s panem Liborem Uhrem, tak jak jste připraveni na to, že se vyběhne?
3: My jsme připraveni.
2: Já jsem se dozvěděla, že vy sám půjdete tu B7 letos. Vy jste připraven?
3: Nelze být připraven. Dřív nebo později vždycky zjistíte, že by to chtělo více přípravy, delší všechno, ale jako samozřejmě chcete být v cíli za co nejkratší dobu a samozřejmě kdo je dřív v cíli, méně trpí. Protože je rozdíl, jestli trpíte 15 hodin nebo 25 hodin, to je 10 hodin utrpení navíc, tak to nechcete.
2: A je nějaký tip na to, jak se to dá zvládnout a celý ten závod prostě dojít?
3: Jde to dojít, no to o tom svědčí statistiky, že z těch 3000 vždycky ty 2/3 to nějak dojdou v různém čase, 10,5 hodiny po 28 hodin a zbytek to prostě nedá, jo, a z jakoukoliv důvodu může přijít prostě nějaká indispozice, většinou selže žaludek, ti lidé různě kombinují, snaží se prostě ten svůj handicap dohnat nějakou zázračnou chemikálií, pak jim selžou střeva, takže to je nejčastější příčina, že se lidé jako takzvaně uvaří, může přijít prostě nějaké koleno, nějaká šlacha, nějaký výron kotníku nebo takhle, samozřejmě hlava, nejdůležitější sval běžce je mozek, to se ví, takže ta taky někdy selže.
2: Věková hranice, ta spodní, je 18 let toho, kdo se může zúčastnit. Jaký je nejstarší závodník té letošní B7?
3: V každém roce to je někdo jiný, ale letos máme na startu Emila Trombíka z Českého Těšína. Za 2 měsíce bude slavit 80 a Ema je prostě démon náš, takže s Emilem budeme bojovat společně.
2: Tak já přeju, ať to klapne, ať dojdete úspěšně za co nejmenší tedy čas. A díky moc. Pokud byste se chtěli podívat, jak to všechno dopadne, tak určitě sledujte závod B7. Protože nejenom na startu, ale i během závodu to bude stát za to.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Další téma, posloucháte Den v kraji, tak čemu se budeme věnovat tentokrát? Krajská hygienická stanice před pár dny v Horní Lomné nařídila bezpečnostní opatření kvůli pitné vodě. Laboratoř zdravotního ústavu totiž v tomto týdnu objevila v pitné vodě z vrtu koliformní bakterie. Nejnovější výsledky z dnešního rána ale přítomnost těchto mikroorganismů vylučují. Reportérky Natálie Janiškové se na detaily ptal ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Vladimír Šmehlík.
1: Voda je podle těch nejnovějších výsledků laboratoře zdravotního ústavu v Ostravě opravdu nezávadná a radnice čeká, kdy bude moct bezpečnostní opatření rozvolnit. Lidé totiž museli posledních pár dní vodu z vodovodu převařovat anebo ji vůbec nepít a kupovat balenou. Potkala jsem tady paní, která mi říkala, že to není tak hrozné, že vodu převařuje i svému psovi a kočce. Na radnici se obrátilo i několik lidí, kteří sem míří na víkend na dovolenou a ptali se, jaká je ta situace a jestli si mají sebou něco speciálního přibalit. Obec informovala o zdravotním riziku pití pitné vody na svém webu, na sociálních sítích, ale taky prostřednictvím SMS zprávy, která místním dorazila na mobilní telefon. Obec přijala taky bezpečnostní opatření a do vody jsou přidávané dávky chlornanu sodného, který bakterie likviduje, a zároveň ale v takovém množství, které stanovují normy pro pitnou vodu.
2: O jaké bakterie tedy konkrétně jde, v čem je ten problém?
1: Voda z vrtu v Horní Lomné nevyhověla v jednom z mikrobiologických ukazatelů, a to jsou právě zmiňované koliformní bakterie. Jde o skupinu mikroorganismů, které se běžně vyskytují v trávícím traktu teplokrevných živočichů, ale také v půdě a ve vodním prostředí. Některé jsou pro člověka neškodné, jiné představují riziko, mohou způsobovat zejména gastrointestinální obtíže, jako jsou průjmy, nevolnost nebo zvracení. Do téhle skupiny patří i třeba bakterie Escherichia coli. Podle mluvčího krajské hygienické stanice Aleše Kotrly se ale přítomnost konkrétně Escherichia coli ani intestinálních enterokoků, což jsou hlavně ukazatelé fekálního znečištění, neprokázala. Kotrla dodává, že převaření vody je v tomto případě účinný a spolehlivý způsob její dezinfekce a významně snižuje případná zdravotní rizika spojená s přítomností mikroorganismů. No a já ještě doplním, že v sousední obci Dolní Lomná problém s pitnou vodou nemají, protože mají úplně jiný zdroj pitné vody.
2: Tohle byla Natálie Janišková a přejeme krásný den na Jablunkovsko.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne, jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava a pokud vás zajímá, jaké počasí nás čeká v dalších dnech, máme pro vás nejen aktuální informace, ale hlavně předpověď počasí dnes s Evou Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy v kraji vypadá?
1: Tak zatím máme slunečné počasí, teploty jsou stále i na 30 stupních Celsia, takže velmi teplo a vítr fouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu, jen na horách může být přechodně až čerstvý vítr.
0: Jak to bude pokračovat? Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek?
1: V noci už nás bude přecházet zvlněná studená fronta a spíše až později ve pozdějších večerních hodinách bude přibývat oblačnosti a opravdu až v noci očekáváme, že nás přijdou srážky v podobě přeháněk a místy se mohou vyskytnout také bouřky a to ojedinělé i silné, zejména by se jednalo o nárazy větru i kolem 70 km v hodině. Větší pravděpodobnost je na západě našeho regionu, alespoň co se týče těch výraznějších projevů bouřek. Nicméně nelze vyloučit blesky ani jinde na území regionu. Nad ránem by už ale srážky měly od západu poměrně rychle ustávat a oblačnost se protrhávat. Noc bude jinak teplá mezi 18 až 14 stupni Celsia. Vítr povane zpočátku ještě jižní, ale bude se za frontou měnit na západní a v bouřkách, jak už jsem říkala, přechodně zesílí.
0: Jak to bude vypadat dále?
1: No a v sobotu potom očekáváme už ubývání oblačnosti, takže ráno ještě ojediněle s nějakým doprcháváním, ale během dne převáží polojasno nebo i skoro jasno. Jen výjimečně se na horách mohou objevit slabé přeháňky a teploty během zítřka budou stále letní, ale už nižší, mezi 22 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a povane mírný vítr západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a během dne bude spíše slábnout.
0: Tak to byla ta noc a zítřek, tedy sobota, co neděle a pondělí.
1: Neděle bude ještě taky příjemná, většinou v těch ranních dopoledních hodinách může být i velká oblačnost, ojediněle i se slabým deštěm, ale během dne bude té oblačnosti ubývat i na skoro jasnou oblohu, takže odpoledne spíše slunečné, jen z možnosti přeháňky někde na horách. Teploty během neděle po ránu mezi 17 až 13 stupni Celsia, maxima mezi 24 až 28 stupni Celsia, vítr stále spíše mírný, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A pondělí už bude zase z více oblačností, během dne námi zaprší, můžou se opět vyskytnout i bouřky, ale teploty budou stále spíše letní. Během dne očekáváme maxima mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Taková je předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Já za ní dnes děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: 28. srpna. A co zítra? V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné nabídneme výlet do ostravských Proskovic. Právě zítra se tam totiž vrací historická hasičská stříkačka stroj Zikmund z roku 1940, který prošel kompletní renovací a teď je znovu schopný provozu. Uděláme si také zastávku v Horních Domaslavicích, poklidné obci u Žermanické přehrady. Zajímat se budeme o tamní sousedský spolek, který se snaží připomínat zdejší bohatou minulost. Letos třeba prostřednictvím historického dne pod názvem Petr Bezruč se vrací do Horních Domaslavic. No a podíváme se také do ostravské galerie Plato, která ukazuje, jak se dá současné umění propojit do výuky a nabízí i pohledy na to, co vlastně je umění. Publikem jsou vyučující ze škol, pro které galerie každoročně tuto akci pořádá, letos s tématem Lidské tělo jako aktér sítě vztahů. To vše zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem, teď je toho ještě dost, co můžeme nabídnout. Třeba z muziky kapelu Miraj už za chvíli po 18. hodině ostravskou rozhlasovou rodinku a tak pokračujeme dále v průběhu dnešního večera. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Život plyne dál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Západní část našeho kraje v noci mohou zasáhnout velmi silné bouřky. Vedení České vsi na Jesenicku plánuje investovat do opatření, která mají zadržovat vodu v krajině. Český kanoista Martin Fuxa má zlato na kilometrové trati v polské Poznani. V sobotu bude v regionu oblačno, teploty do 26 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Hezký podvečer. Nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť zasáhnou dnes večer část Čech. V dalších regionech na většině území Česka budou bouřky mírnější a objeví se v noci na sobotu. Bude je doprovázet vítr do 70 km v hodině. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varuje, že se mohou objevit četné škody na majetku, komplikace v dopravě a výpadky elektřiny. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba železniční trati v našem regionu a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku, potvrdil nám to mluvčí firmy David Kabele.
4: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení.
3: Stovky opatření na zadržování vody v krajině plánují udělat v České vsi na Jesenicku. Vedení obce teď vytipovává problémová místa. Nechalo také zpracovat studii. Hotová by měla být během října. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Ono bude potřeba rozdělit to, co budeme dělat vlastně z vlastních zdrojů, něco ještě ze sbírkových financí, takové ty drobnější opatření, kterých jsou stovky a dají se dělat okamžitě. A pak ty složitější opatření typu poldrů a podobně, na ty se samozřejmě musí najít peníze, to by trvalo déle, ale příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
3: Ostravsko-opavské biskupství slaví své založení výšlapem do hor. V pondělí příští týden se lidé vydají na Lysou horu v Beskydech a na Pradět v Jeseníkách, kde se v 15 hodin uskuteční společné setkání a modlitba. Na obě místa povedou také organizované výšlapy na Lysou horu z Ostravice a na Pradět z Karlovy Studánky. Účastníci ale mohou na vrcholy vystoupat také vlastní cestou.
6: Výlet do hor připomene 30 let od vzniku ostravsko-opavské diecéze, která se v roce 1996 oddělila od olomoucké arcidiecéze. Modlitbu na Lysé hoře povede biskup Martin David, na Pradědu generální vikář Jan Čudek. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoista Martin Fuxa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v polské Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejšem.
2: Počasí.
3: V noci bude v našem kraji oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty kolem 14 stupňů. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, přehánky jen výjimečně. Nejvyšší teploty v sobotu 22 až 26 stupňů, na horách 15 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 u Hladkých Životic ve směru na Ostravu dejte pozor, stojí tam odstavené porouchané osobní vozidlo a blokuje provoz.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer. Po 18. hodině už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vaše páteční ostravská rozhlasová rodinka za malou chvíli. Svátek dnes slaví Augustín, tak Augustínu vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 28. srpna a slavíte dnes narozeniny. V druhé půlce hodiny si pak dáme páteční ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A také dnes tady od vás máme přání, která se týkají dnešního slavenců, tak jim je moc ráda předám. Vážená redakce, prosím o gratulaci s písničkou pro pana Milana Komoně z Petřvaldu na Moravě. 28. srpna slaví 75. narozeniny. Milý Milane, přejeme ti zdraví, štěstí, pohodu, vždy dobrou náladu, více odpočinku, méně práce, v tvém věku zpomal. Ať se ti splní cokoliv, co tě potěší, když tě práce i tanec tolik baví, tak ještě jednou hodně, hodně zdraví a do dalších let mnoho radostí z vnoučat, hodně pohodových dnů v kruhu rodiny. To přejí manželka Liba, dcera Ivona s Vladanem, syn Radek s Monikou, vnoučata Vaneska, Kristýnka, Valerka, Dominik a Klárka a ke gratulaci se připojují rodina Matějová, Věra Máchová, Trnění, Máchovi, Tománkovi, Marie Matějová a Květa Ličková.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je tady další dnešní oslavenkyně, milá redakce. Prosíme o písničku pro paní Zdeňku Chořempovou z Karviné. Právě dnes v pátek 28. srpna slaví krásné životní jubileum 85 let. Milá maminko, chtěli bychom ti v tento sváteční den popřát hlavně pevné zdravíčko, hodně lásky, radosti i rodinné pohody, ať si ještě dlouho mezi námi. To přejí dcera Marcela s manželem, vnuci Michal s rodinou, vnučka Markétka s rodinou a velkou pusu prababičce posílají Krištof, Eliášek a Aneška.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také s páteční ostravskou rozhlasovou rodinkou dávám k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Téměř okamžitě poté, co jsem dala k dispozici telefonní linku do ostravské rozhlasové rodinky, se dovolal pan Stanislav, kterého vítám. Hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer. Srdečně zdravím vás, paní moderátorko. Děkuji. A taky všechny posluchače. Včera oslavila své narozeniny naše sestra paní Milada Helebrantová z Hradce nad Moravicí. Dodatečně jí chceme poslat hudební gratulaci a popřát hlavně hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a božího požehnání. Přeji to sourozenci s rodinami. Paní moderátorko, vám moc pěkně děkuji a vám i všem posluchačům přeji příjemné prožité nasledující volné dny. Děkuji a naslyšenou.
1: Také moc děkuji, já k tomu popřeji i krásný podvečer a písničku U dobré vody od Záhořanů, kterou jste si přál, už posílám. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
1: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
0: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Hoblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes má svátek Augustín. Gratulujeme všem nositelům tohoto jména. Mužské křestní jméno Augustín, tež psáno s měkkým i Augustin, se vyvinulo z latinského slova Augustinus. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu. Augustinus se překládá jako patřící Augustinovi, patřící rodu Augustinů. Jméno pochází z latinského slova Augustus, majestátný nebo vznešený. Pojí se také se slovesem augeo, přikládaným jako dávám růst. Ženská varianta jména je Augustina. Významní nositelé jména jsou například Augustus, známý také jako Julius Octavianus, česky Octavian. Augustus byl prvním císařem Římské říše a zakladatelem Julsko-Klaudijské dynastie. Dále svatý Augustin, též Aurelius Augustinus, neboli Augustin z Hippony. Svatý Augustin byl biskup, filozof a učitel církve v období pozdního římského císařství, představitel latinské platonsky orientované patristiky. Jehož svátek připadá právě na 28. srpna. Od nás matematik Augustin Pánek, historik, genealog a heraldik August Sedláček. Jeho životním dílem je série 15 knih Hrady, zámky a tvrze království českého. Ze současnosti vnuk herce Jana Třísky a herečky Karly Chadimové, jmenuje se August. Pak hokejista, trenér Augustin Gustav Bubník, hokejisté Josef Augusta a jeho syn, trenér Patrik Augusta. Francie matematik a filozof Auguste Comte či malíř Auguste Renoir. Od nás přeneseně jméno příjmení klavíristka a skladatelka Michaela Augustinová, zpěvák Pavel Augustin nebo herec i zpěvák Karel Augusta. Ve folklorismu nenacházím interpreta jménem Augustín, tak nabízíme od Karla Haštlera českou písničku v podání zpěváků, jako jsou Marie Anzelková nebo Josef Zíma, mezi nimiž je i ve sboru hlas Karla Augusty. Hraje studiový orchestr Zorety.

všem Augustinům k svátku a našim posluchačům zpívala Marie Hanzelková a další známí herci v Haršlerově české písni. Ve sboru jsme v závěru mohli dokonce i najít hlas herce Karla Augusty. Vraťme se ještě k minulé středě 20. srpna, kdy měl narozeniny valašský bard, vynikající zpěvák, ale i tanečník Jaromír Vachún, který svůj produktivní život strávil ve valašském souboru písně a tanců Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Jak sám uvádí, ke zpěvu ho doslova vytáhli cymbalista Ivan Bilonek a primáš Jaromír Štrunc z rožnovské kapely Radhošť. Jarek Vachún se narodil 20. srpna roku 1950 na prostřední Bečvě, má z žánru folklorismu v oblibě valašskou zpěvačku Lidku Vaškovou. S níž natočil na své poslední album Aj Rožnové Rožnové, vyšlo roku 2025, pěkné duety. Pak má rád Martina Hrbáče, Čechovce z Uherského Hradiště, poslouchá Vivaldiho, Beethovena, Smetanu, ale i rockové balady nebo Beatles. Nejblíže má však ke členům rožnovského souboru Radhošť. Jehož muzikanti a zpěváci se zodpovědně a rádi podíleli s mistrem zvuku Alešem Huberem v našem studiu S1 na výsledném zvuku loni vydaného CDčka Aj Rožnové Rožnové. Jarek Vachún si k natáčení a společnému zpívání pozval řadu přátel. Patří k ním též zmíněná zpěvačka i výtvarnice Liduška Vašková. Poslechněme si je oba s cymbálovou muzikou Radhošť hrající s primáškou Katkou Niklovou v titulní písni.

Zpíval od minulého čtvrtku 20. srpna čerstvý 74. Jaromír Vachún a Liduška Vašková. Hrála rožnovská cymbálová muzika Radoš s primáškou Katkou Niklovou. Pondělí 24. srpna měl 91. narozeniny Vladimír Studnička. Náš významný hudební režisér s absolutním sluchem, také skladatel a kapelník beskydské muziky Vladimír Studnička se narodil 24. srpna roku 1935 ve Vítkovicích. V současnosti žije v Ostravě Porubě. Dodnes rád vzpomíná na studiové natáčení s řadou zpěváků a kapel, ale i nahrávání na festivalech, například Strážnici, v Rožnově pod Hradoštěm, Dolní Lomné a tak dále. Vážený pane režisére, přejeme vám dodatečně pevné zdraví a stále potěšení z dobré hudby. Na jejímž natáčení jste si jako vyhledávaný odborník podílel v ostravském rozhlasovém hudebním studiu dlouhá léta. Zajisté nejenom já, ale mnozí muzikanti, zpěváci, ale i režiséři se od vás mnohému naučili, což žádná škola nevyučuje. Výčet nahrávek, na nich se Vladimír Studnička podílel v našem studiu S1 jako hudební režisér, je vpravdě úctyhodný. Vyhovíme jeho přání a vybíráme výborný i mezinárodně ceněný snímek Písně hříšné anebo Co se v mládí naučíš, natočený v červnu roku 1976. V úpravě Jana Rokity seniora zpívá Joška Laža. Hraje ostravská cymbalová muzika Technik s primáši Mirkem Hostou a Jiřím Crhou.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U studiového mikrofonu je Zdeněk Tofel. V našem pořadu často hovoříme o významných osobnostech, patří mezi ně i Zdeněk Ondrášek. Včera ve čtvrtek 27. srpna jsme si připomněli jeho nedožité 92. Muzikant, zpěvák, upravovatel, tanečník, moderátor, organizátor, lékař Zdeněk

V Kunovicích, pozdějším souboru Kunovian, kde se stal prvním primášem. S Kunovianem se rozloučil, když nastoupil v Brně studium medicíny. Během studia byl Zdeněk Ondrášek členem mužského sboru Brolnu, zahrál si i s folklorními velikány, jako byli primáši Samko Dudík, Slávek Volavý, Joška Kubík, Jura Pavlica, z cymbalistů Jaroslav Čech, Jan Kašpar Hrysko a Jan Rokita. Hudební režisér, s nímž se Zdeněk Ondrášek setkával při natáčení řady snímků cymbalové muziky Slezan, ale i Hlubina. Zdeněk Ondrášek roku 1960 přijal umístěnku jako lékař v nemocnici v Českém Těšíně. Zápětí už hrál s cymbalovou muzikou Slezan, kde působil přes 40 let. Své muzikantské, překladatelské i manažerské schopnosti uplatnil při spolupráci se soubory Tejs Majovákem a Permoníkem z Karviné, Old Stars Hradišťanem, Brolnem nebo s cymbalovou muzikou Čarda z Ostravy, kterou vedl náš bývalý kolega Mirek Večeřa. V Čardě hrál na cymbál. Poslechneme si v úpravě Zdeňka Ondráška titul Vruny v podání Marie Kionkové a Boleslava Slováčka. V nahrávce z naší S1 roku 1981 hraje Slezan s primášem Mirkem Kionkou.

Závěrem ostravského folklorního kalendária vás pozveme na Den obce Bukovec a 18. plackový festival, který proběhne zítra od 14 hodin v areálu obecního úřadu v Bukovci. Bohatý program s vícežánrovou nabídkou potrvá do nočních hodin. K pohodovém odpolední zahraje zdejší hudecká muzika Čerchla. Vystoupí dětský soubor z Bukovce Pastyrečky, Cymbál Hellband, Revox z Přerova z hity Pavla Nováka, nebo humorista Anders Košíc. Příhraniční obec Bukovec je nejstarší vesnicí Těšínského Slezska. Jejíž výsadní postavení mezi kopci karpatského oblouku, tedy Beskyd, se dochovalo dodnes. Na jejím katastru

se nachází nejvýchodněji položené místo v České republice. Na Plackovém festivalu se můžete zítra navíc těšit na originální domácí speciality a výběr nápojů. Kompletní program najdete na webu obce Bukovec. Hudební pozvánce do Bukovce nabízíme tentokrát ukázku z východního Slovenska, svadobné pěsně z Košických a Hamrou, hudební úpravě mého košického rozhlasového kolegy a muzikanta Milana Rendoše. Hraje a zpívá Železjar. Z ostravského studia Českého rozhlasu se s vámi loučí mistr zvuku Marek Hoblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Písečné na Jablunkovsku je dokončený nový vodojem. Ostravská zoo otevřela nový pavilon pro obojživelníky. Na Jižní Moravě začalo vinobraní. V sobotu bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezký večer. Dodávky pitné vody v Písečné na Jablunkovsku zajišťuje nový vodojem. Stavba za téměř 30 milionů je dokončená a nahradila původní už nevyhovující nádrž. Jak dodává mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt, nový vodojem je větší a zvládne zásobování domácností i v období sucha.
2: Nový vodojem je dvoukomorový s celkovým objemem 150 metrů krychlových pitné vody, tedy téměř čtyřnásobným v porovnání s předchozím stavem. To mimo jiné umožňuje napojování dalších odběratelů a rozvoj výstavby v Písečné a okolí.
1: Na Šumavu právě teď z Bavorska přicházejí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí pro celé Čechy a západ Moravy. A to až do noci, kdy budou postupně slábnout. Nejsilnější budou v jižních Čechách, popisuje Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Doprovázet je můžou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm. A právě na jihu a jihozápadě Čech nemůžeme vyloučit ani ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 km za hodinu, proto zde také platí výstraha oranžová.
1: Meteorologové očekávají komplikace v dopravě nebo energetice. Ostravská zoo otevřela dnes nové takzvané amfibiárium. Žije tam mnoho druhů obojživelníků. Nový pavilon má proto tvar i zbarvení mloka. Zoo chce lidem ukázat, že obojživelníci jsou stejně atraktivní jako například savci. Vysvětluje ředitel Jiří Novák.
4: Zoologické zahrady se věnují obvykle slonům, lvům, žirafám a podobně. My jsme chtěli ukázat spíše pestrost přírody a pestrost obojživelníků, druhovou rozmanitost. Někteří jsou barevní, někteří jsou zase zajímaví svým chováním.
1: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Rozny kvůli horkému počasí dozrávají zhruba o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, vysvětluje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
5: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
1: Nejvíce zastoupené odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září. Vlakové nádraží v Lučíně se už po páté změnilo na festivalovou arénu. Začala tam dvoudenní přehlídka kapel Bahnhoffest. Podle pořadatelů i letos zahrají hlavně místní muzikanti. Během 2 dnů vystoupí 19 různě zaměřených hudebních skupin.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty od 18 do 14 stupňů. Zítra pak bude oblačno, postupně polojasno a přehánky už jen výjimečně. Nejvyšší teploty do 26 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě ve Výškovické ulici ve směru k Rudné ulici je nehoda osobního auta. Jeho řidič naboural do semaforu. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeně.
7: Dobrý večer, piątek, 28 sierpnia 2026 roku, imieniny Augustyna i Juliana. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Województwo Moravskoslezské chce od stycznia przekształcić swoje spółki akcyjne sektora ochrony zdrowia w organizacje składkowe. Zmiana dotyczy sanatorium w Jabłonkowie, które będzie podlegać szpitalowi we Frytku, a także szpitalowi w Bilowcu, który zostanie przejęty przez hospital v Opavě. Vedu k vicehetmana Martina Gebauera z ruchu ANO. Povodem je především uproszenie financowania. Elektryfikacja linii kolejowej między Ostrawą a Frytkiem Mistkiem rozpocznie się najwcześniej za rok. Zarząd kolei kończy proces uzgadniania spraw majątkowych i modyfikacje dokumentacji projektowej. Zgodnie z pierwotnym planem przebudowa linii i jej planowana rozbudowa miałby rozpocząć się już w listopadzie. Zarząd kolei rozpocznie jednak poszukiwania firmy budowlanej najwcześniej pod koniec tego roku, potwierdza rzecznik spółki Dawid Kabele. Najnowsze wyniki analiz wody pitnej w Łomnej Górnej wykluczyły obecność niebezpiecznych mikroorganizmów. Bakterie coli pojawiły się w źródle na początku tego tygodnia, a gmina podjęła środki bezpieczeństwa. Mieszkańcy musieli gotować wodę przed jej użyciem lub pić wodę butelkowaną. Według niezależnego wójta Kamila Kabuloka gmina poinformowała już higienistów o wynikach najnowszych badań i oczekuje złagodzenia obostrzeń. Mamy ostatni piątek sierpnia. Czas zatem na Głos Chrześcijan, audycję ekumeniczną autorstwa księdza Janusza Korzusznika.
8: Głos Chrześcijan.
9: Serdecznie wszystkich witam. Znowu mam przyjemność zabrać dziś Państwa na małą wycieczkę w przestrzeni naszego Śląska Cieszyńskiego, a także w czasie, bo radio nam to umożliwia. 6 sierpnia odbyła się w Skoczowie kolejna edycja chrześcijańskiego Wieczoru Poetów, do udziału w którym zostaliśmy jako audycja zaproszeni tak trochę na zasadzie patronatu medialnego. Organizatorem była znana Państwu ekumeniczna Biblioteka dla Każdego. Tym razem czytane były wiersze Kariny Gnat i Szymona Brody, zaś ich autorska interpretacja rozszerzona została o obrazy malowane na żywo do czytanych tekstów przez panią Sonię Nowosielską, malarkę, poetkę i intelektualistkę z Berlina, która wyrastała na ziemi cieszyńskiej.
8: Gość audycji Głosu Chrześcijan.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

lesu můžu jít.

a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, měděrit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila Moderní galerie v Praze. Také o další Brémsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brémseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brémsem jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brémse z Poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brémse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíku v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kynologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na chodce Rady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možném.
7: Jinými slovy hlavně o tom, kdy jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: Ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: střeráželi. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýr, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomeranči?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku. Kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D-vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zanártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme,
1: sedíme orgán, se kterým nepracujeme a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cajdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano, to je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát předu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii, potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano.
1: Že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano.
1: Nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladinu hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na to hoto, pasuje.
2: Děkuji.
1: Nashledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo, heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitamínem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Ano. Potom
3: ano.
1: Sardinky, teď jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Tak mám ráda, ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano.
1: Takže
3: ano.
1: Bych doporučovala tohle všechno. A teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Výborně.
1: Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem
3: ano.
1: bílkovin je
3: ano.
1: maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A taky jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. Ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem. Ano, ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradeckého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc. A pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol. Výborně.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000.
3: Jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují
3: jako
1: metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia já už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví
1: se
0: a daří. Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mnoho let se léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké, jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme stišit, vypnout.
1: Ano, halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
5: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek, jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na

0: z foru aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
1: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru nebo těsně předtím?
0: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
1: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
0: Jsem s ním.
1: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
0: Ne.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
3: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
4: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
5: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
6: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
5: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnice ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
7: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
8: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
9: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
10: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
9: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali dvě krásné milující děti.
10: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
9: A tak věřme na zázraky.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie.
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrálky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovského klavíru, takže to taky miluju.
3: Aha. No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: Svatební pochod. No, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem jí dal pusu a utíkal se na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
5: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jako bylo na postavu, tak na všechno možno.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo, protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové řečení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že bude jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět a asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma a kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme a ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
5: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
5: No, bylo to prakticky, já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom mám mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy jsem narukoval.
3: Co jste v nich psal?
5: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
5: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pa, pozdravuj doma a na brzké srdání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš? Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhlav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za dva roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbě, v Nepomuku, že jo, co, jak se to žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, někdy jsem se odpoledne sebrala z práce a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple. A my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tady?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek neletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den, myslím, byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. Byl to hezký den.
4: Jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto. Tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek, manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme, nebo když za mnou přijde, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že, jo, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnáříš, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teďko i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to řekl, prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to, rádově by se dalo říct, co člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl? Byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnili se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No, je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě. Určitě jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme od jakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem. Osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou. což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet, ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radla, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150, tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černej. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: A ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Já to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli 3/4 roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po 3/4 roce, kdy oni řekli, že už se ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně 3/4 roku ve 3 letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky, jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romane, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny. A on, jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul. A ona mu ho chtěla prostě nějak to. A posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
3: Se do sebe, za to mámu.
4: I s vámi to hnulo asi?
3: Určitě. Ještě teď.
4: Je tohle důkaz lásky podle vás?
3: Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno. Zavřete oči. Teď už je můžete odevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám Rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda v jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, stýházený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: No, pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jí teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmak jsem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Očima modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
5: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
4: Tak vidím v nich jiskru. A myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
1: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
4: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
3: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhej teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naše generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
5: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
3: Máme takovej rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil, pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je,

0: takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
1: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marušku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
2: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
1: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
0: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka, jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
1: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
2: Našel určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
0: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct, víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
1: A to je asi ta láska?
0: Já myslím, že ano.
1: Milujete ho?
0: Já si myslím, že pořád ano.
1: Jak moc jí milujete?
2: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a takže jako ta láska především.
1: Milujete jí?
2: Pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovčovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac? Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13.

0: A 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
7: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Uvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
2: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného.
2: No, teda, radšej... Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat ne.
2: Ne.
3: Mohl bych vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
2: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych mohl zavolat nějaké...
2: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
2: Ano.
3: si myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění. Je. Herecké umění.
3: Je.
2: No, herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mne to drží.
2: To byly metamorfózy přímo. Já vám
3: hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
5: To bylo dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani
3: na mě?
2: Ani v nejmě. Pánové, vy jste dokonalý podvodnic.
3: Výborně.
4: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No, například nemocnice, že jo? Aha. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás dělám do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým?
2: Tým.
3: Po slovenský čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co dáže stoupá. No. Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
4: No, to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Rodiče ho dali študovat, 5 rokov študovat.
2: Já vám, že spím, oni mají radost, no a všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavují však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
2: Plavárny.
3: Bar.
2: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano,
2: a to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně... No, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: jen choroby, z mikrobů jde hrůza. Zdívá jen z pomýšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takhle jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, Jestli ten Honzel teď hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostali k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ceráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ceráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ceráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď I v přírodě to vlastně je tak zařízený. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil. Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.

0: Slečno, vaše slibující ústa, chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu.
1: Že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás vás o samotě nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vidělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se vklidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem, a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu, nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, protože tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv

centra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě? Nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma, a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzem.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké a teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A to kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: No to nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou a tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám tam v pokoji v ložnici krásný klárek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla klárek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No, abych řekla pravdopodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam na tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam... No i pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, noru potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek, už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. A Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolala, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc, a prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolal jsem se asi do Zlína, že jo? Já ano, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňan na rande, teď se nevydat, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bych mít na sobě, nebo se poznám, nebo říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměný klobouk. A já říkám, no to se mě teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkala, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. Zlištany seděl pán, takovej, tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s vaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se s tebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkaď. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak při nejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak jsem přijedu, tak nahlásím to doma, synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený, ve stejný měsíc má svátek, v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má, jo, a on má narozeniny, vlastně syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když než teda, tak 10. Vlastně, vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl s námi. A on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Hajcmíle, tak to jedu. Ze dne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali senát a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka. To je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říká, Michale, hele, tak jedem do toho Hajcmíle, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za hajtmými do té vesnice, přijeli jsme tam a on říká: Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd. Začali jsme si to tam hajtmili v té vesnici. Prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích. Já říkám: Ježmarja, proč tady na tom autě 108? To je nějaký znamení, nebo co to je? Tam je 108 z mý strany. A on říká: ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám: 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám: to je znamení hned na první pohled. Já říkám: sem budu ráda jezdit, i když to tady neznám. No a on říká: no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám: no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám: no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bezmastí a nemastní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam jako bych to poznala, ne? No tak on mě seznámil s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám: ale to se domluvíme, když ne německy, tak rukama nebo to. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věruško, jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se svým všudy v Německu jako to, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, těch 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v Německém vlastně jezeře. Tam jsem říkal, že se teď ještě vrátíme, abych se tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký naberem neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No, vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel večko, já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké, velmi
1: takové. Hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy. Kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska bych nechtěla mít 20, a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Mm-hmm. Protože co čeká si mladé?
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu. Dobré. Tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tam nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo. Dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct. Protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dá na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec, no to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým vezlem, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká z Kolárny.
0: Mm-hmm, určitě, ano, Karolínko známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brzkyby, no to každý říká, je, či brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: Poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo, že někde někomu někdo se pohádá nebo umře, bohužel to se stává, to patří k životu, ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko, no, to furt nadáváme, že jo, ale bylo krásně, ty brďo, když jsme byli u vody všude, ty, to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou, co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na fotočku se odtočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky, ty brďo. Já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahočkyňou a s mojima dvoma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili obět kolonu, která nešla obět. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už těch posledních pár dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to
1: všechno.
0: By mohlo dojít, jako, že to bude právě
1: hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po půl 12. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v Noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma, a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo, doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétlej ze hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byli naše, byli svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z Noční linky, takže to tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy tak není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku, klid
1: tak na to už
0: a blízký.
1: Nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takový takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v to doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný. Toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: si
1: ne,
0: to budete moci říct.
1: Ale tak se, aspoň člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističi. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tam jí super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Samý hodný lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trochu alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no.
0: Ne?
1: No, jo. To je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No, tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech, no krásný.
0: To je stage doporučit. V plamenech, no, tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží při životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta. Podstan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda?

0: nepotřeboval za tím mořem jet daleko, no. Protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječný lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infuze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím, taky dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít. Takže téma je jako zážitky z prázdnin?
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě. Dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, si se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo 3 dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda 2 sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to,
0: ano, Uherského hradiště, ano, Buchlovice.
1: Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete jít na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam 4 takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam 2 kytary, basa a mandolina. A já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mě přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v 1 hodinu, ve 2 hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefénka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně, tam pod náma po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem měl směrem ke svému rodišti, v městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem přivezl kytaru. On hraje takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přivezl před 14 dny nebo 3 dny předtím jsme tam byli zpátky hrát. Já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu elektrickou kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám na hory a všechno a tak dále. Bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do montérek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám, to byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudo nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub v Sudo nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu pojíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale ano, trošku přednáčka, jsme se rozpovídali.
1: Ano, ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: No. Tak léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: krát
1: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárdý končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Já slyším, že tam jste. Halo.
1: Halo.
0: Tak už se podařilo. Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím zmít to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na web noční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mne letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, u těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdné, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se zajel do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, když to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední novou, no, opustila mě, nebo opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam jako dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu, no a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táto byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompost.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bála jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co. Ale vím, že se to odvážilo, jako bylo jí asi 18, nebo já nevím. A prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou. A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: No podívejte, prostě to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004, a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu, a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívalo, ale to bylo v zimě. No a teďka, ono je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý, jako v pohodě, jo, jak jsem někam vyjel, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý, jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco prodat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek, tady zůstalo a už jen zbytek, no, nevím, no, reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, museli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste si ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělán karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám, zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, že ho docela pěkný, mám 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jezdili někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívám motor ještě. No a to taky nic. No, mě tady ještě potravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak no, se to podělává.
0: To se bude muset vyřešit, no, ano.
1: No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný. A miloval takovýhle počasí, jo. 30 a ještě je pro mě.
0: To je pro vás, no. Tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no. Tak u nás
1: tady je, no.
0: U nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože abych zase uvítala trošku toho deště, svěžejšího vzduchu. No.
1: Sice se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštačkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Státní já teďka 50. výsměch. Točím balantem, mám 10 000 důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. A říká to své bytrhce.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: co ti teď ale povím. Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:15. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě Marie. Je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydek s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné. V těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky
1: k nezaplacení. To organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou.
0: No.
1: Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to. A v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby,
1: mála,
0: že?
1: To mála.
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teď už 10 roků sama, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No
0: ona
1: není,
0: tak to...
1: no, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem tak jako.
0: Aha, dobře. No tak o to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Taky o rodině. Děkuji.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci, ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to budeme pochodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam
1: přitáhlo? Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Podívali jsme se.
1: No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila ochu, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodilo.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinkaře, paní Vlastičku, paní Skrnova. Tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olino, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušuje ta i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš,

0: Dostal jsem a rozchodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
0: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: No vida, tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
0: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
0: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce, musí to udělat.
0: A ty?
1: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka, budoucí herecké legendy, vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko od žebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku,
4: říká mám znovu, včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak svolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak zjíšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
6: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem školastikem. Titul otec školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: Žací strojek je nový,
8: ale
9: že
8: prosím
9: jo,
8: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
8: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoupkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando, vyhni se sedmi kráskám. Pozdě, takový krásný sedmi krásný.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem Tiefersdraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vagio keš i operse megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Sravný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, sladný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Brápu se vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknu. Ona by zprostě a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bal, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, anebo zřu, aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pál, když jsou tady ženská, pál, dám tak nějakou vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme Jardo ještě furt. On pál, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Renádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívám jí.
9: Na dluh.
10: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Odprejský ty bimbale. Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde Alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady.
0: A jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosím vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte
0: mi pokoj. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídal Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku i Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, čověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí,
1: a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí,

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou se hráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: A to vás trápí, taková maličkost? Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Vidíte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste, jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller. To, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.